aura, pozvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi pilot, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

Děli rodiče, čežom, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stí

0: 5 hodin, 59 minut, máme tady páteček, svátek má dneska Antonie, tak přeju všechno nejlepší. To byla moje prababička Antonie, táta jí vždycky říkal, že to byla baba zlá, ale i tak jí přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno.
1: Good morning,
2: we've talked the whole night through.
1: Good morning
2: to you.
0: Máme tady poslední spin ráno tohoto týdne, tak se pojďme podívat na to, co tady dneska ráno proberem. Začneme největším kebabem na světě, teda kebabem. Pardon, ne kebabem, ale švarmou. Ono je to takový jako trošičku dost podobný. No a zapomínáme taky na 21 a 22 Jump Street, protože to bude mít dneska svůj důvod. A vlastně musím říct, že pokud znáš 21 a 22 Jump Street, tak si myslím, že budeš úplně nadšenej. No a co se týče hádanek v této hodince, tak ani dneska tady nepřijdeš o poznávačku a taky Celebrity Voice Flip. S tím, že v poznávačce dneska budeš hrát o stupenky na Elbow Fest, takže je určitě o co tady dneska ráno soutěžit vlastně jako nejenom teďka mezi 6 a 7, ale samozřejmě taky ve hře 1 na 1, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin. No a my se jdeme taky podívat na to, co nás během dneška čeká venku, protože i to si myslím, že je pro pátek poměrně důležitá informace. Co se týče aktuálního počasí, tak venku je polojasno a zataženo, teploty kolem 10 stupňů Celsia. Je to takový poměrně chladný ráno, ale není to úplně taková ta kousavá zima, jako přežít se to dá. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej opět s nějakýma těma přeháňkama, a to převážně ve středních a severních Čechách. Jinak co se týče zbytku České republiky, tak počítej s tím, že by mělo být polojasno a zataženo a teploty maximálně kolem 17 stupňů Celsia. No tak užívej pátek a my startujeme spin ráno s domem.

6 hodin na 10 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a my se společně jdeme pro tuto chvíli podívat na to, co se událo ve světě. Ottawa se zapsala do Guinnessovky, protože se tam během festivalu Shawarma Fest vytvořila obří shawarma, která měla brutálních 373 metrů. Což mi přijde vlastně jako pořádná trubka, protože vem si, že 130 metrů ještě k tomu a máš vlastně půl kiláku dlouhou shawarmu, což je za mě upřímně teda jako dost velký žrádlo, jako co se budeme povídat. Na tu bych si klidně jako do fronty stoupnul, jenom abych byl teda jako u tohohle historického momentu, vůbec to nemá nic společného s toho, že prostě jako kebab a shawarma, že to prostě jako miluju, že je to žrádlo, takže tak. Zajímalo by mě ale, kdy někdo u nás nebo někoho u nás napadne udělat takovouhle trubici, která bude přes půl Václaváku. Jako, jestli tu poslouchá nějaký kuchař nebo třeba nějaký týpek ze stánku s kebabem, bráško, dej mi i hned vědět, tohle to prostě musíme vymyslet. Klidně ti tuhle tu dlouhou trubku pomůžu i uvařit, protože tenhle ten rekord mě osobně baví hodně. Určitě je tady někdo, kdo si pamatuje filmy 21 a taky 22 Jump Street. Jestli jsi viděl, tak víš, že to mělo poměrně otevřený konec a celý svět byl v očekávání, že přijde 23 Jump Street. A on jako přijít měl, ale nepřišel. Jenomže pozor, ve vývoji je teď podle informací po 12 letech 24 Jump Street. A proč 24 a ne 23, tak má to úplně jednoduché vysvětlení. Ono trvalo tak dlouho udělat to ten projekt jako celkově, že prostě podle těch tvůrců musí prostě zkrátka tu 23 přeskočit a rozjedou to rovnou na 24. Aspoň teda podle zdrojů, který to píšou. Takže třeba už příští rok uvidíme na stříbrném plátně zase pohromadě Channing Tatuma, Jonah Hilla a nebo taky Ice Cube. Já si myslím, že tohle to je věc, kterou chce celý svět. Ne? Já si myslím, že jo. Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

6:16, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme přesunout dnešní poznávačce, ve který dneska budeš hádat jeden televizní pořad, který musím říct, že jsme asi všichni dost pravděpodobně jako v jeden čas hodně milovali. Zatím nebudu napovídat v jaký čas, protože si myslím, že by to byla úplně jasná nápověda takhle hnedka na začátek, ale myslím si, že hnedka, jak ti tady pustím ukázky, který vlastně jako se pojejí s tímhletím pořadem, tak si myslím, že budeš určitě vidět. Každopádně jenom ti chci připomenout, že tady dneska v rámci poznávačky hraješ o stupenky na Elbow Fest, který už je zítra, a to v amfiteátru Loket, který je u hradu Loket, takže vlastně jako vyhlídka na hrad za mě úplně jako topová. Zvuk naprosto perfektní, protože přece jenom jde o amfiteátr, který je na to stavěný. No a co se týče vlastně jako line-upu na Elbow Festu, tak ti chci jenom nalákat, že tam můžeš slyšet třeba Refua. Samozřejmě společně s Jardou Oláhem, protože to je duo, který jezdí všude spolu. Dál se tam objeví třeba taky Maniak. A další, koho můžeš slyšet na Elbow Festu, tak je taky Ginter. A spoustu dalších, kteří se objeví na Elbow Festu, takže rozhodně doporučuji si v rámci poznávačky cinknout na 210 32 30 30, dovolat se jako první, uhodnout, o který televizní pořad tady dneska na Rádiu Spin v rámci poznávačky jde, no a stupenky jsou tvoje. Takhle jednoduchý to je. No a my si jdeme pustit první ukázku, která se pojí s dnešním pořadem, takže jdeme na to. Nenech se ale zmást, je to totiž jenom jedna z částí, která v tomhletom pořadu kdy byla. Podrobnosti ti k tomu ale řeknu až za chvilku. Zatím tě nechám hádat, jestli schválně trefíš, o co dneska v poznávačce jde.

0: Minutka a půl utekla jako voda, ty posloucháš dál Radio Spin, s tebou je dál domů a my pokračujeme v poznávačce, ve který dneska jednak hraješ stupenky o Elbow Fest, ale musíš si je samozřejmě zasloužit. No a dneska tady hádáš jeden televizní pořad, ve kterém se objevovaly různé věci a jednu z nich jsme si tady pouštěli pár minut zpátky, tak pojďme si ji připomenout. Asi v tuhletu chvíli tušíš, že tohleto je pohádka Bill a Ben, to ano, ale v čem se sakra ta pohádka objevovala? Tak možná ti pomůže další ukázka a další nápověda.
1: Pošťák Pet má na ramí
0: svět. No, aby toho nebylo málo, tak mám pro tebe ještě ukázku číslo 3.
1: Když potkáš trápení a nevíš, kudy dál, na zvonek zacinkej.
0: Poslední věc, kterou ti můžu poradit, je to, že tenhle ten pořad moderoval kdysi Michal Nesvadba, který vlastně poměrně nedávno z tohle toho pořadu odešel do důchodu. Tak to jsou moje nápovědy dnešní poznávačce. No a ty si teďka můžeš vychutnat nový PSAčka, který jsme tady odpremiérovali včera společně s Mikem Trafikem, se kterým jsme se k tomu volali. A připomínám, že živá premiéra i s videoklipem, který se k tracku Někdo jiný, který tady hrajeme vlastně asi jako úplně první a jediný rádio na světě, tak se uskuteční v Riegerových sadech v neděli večer, konkrétně teda v 8 večer, a bude se tam představovat klip, bude to vlastně meet and greet a bude to skvělá akce, takže rozhodně doporučuji si poslechnout a rozhodně doporučuji vyrazit na Riegeráče v neděli večer.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 29 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my se blížíme ke konci dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali. Dneska jste hádali jeden televizní pořad, ze kterého jsme si tady pouštěli pár ukázek. Tak pojďme si je pro tuto chvíli ještě připomenout.

0: Teda mě se úplně otvírá moje dětský já prostě. Opět je to teda jako trošičku pohádkový, ale na druhou stranu teda si myslím, že na tohleto vždycky zaspomínáme rádi všichni. Každopádně, co se týče dnešní poznávačky, tak i dneska se tady soutěžili o stupenky na Elbow Fest, který už jsou v tuhleto chvíli rozdaný. Takže my se jdeme podívat na to, jaký tady padaly tipy a kdo si ty stupenky na Elbow Fest dneska odnes. Tak začínáme u Matouše. Matouš typoval kouzelnou školku, to typoval taky Jizzy.
1: Je to kouzelná školka?
0: Jizzy ale měl trošičku smůlu, protože zapomněl na naše pravidlo, že vyhrát ten na Radio Spin můžeš jenom jednou za měsíc a už nějaký stupenky má, takže bohužel ten si stupenky na Elbow Fest dneska neodnes. Potom taky mobilní apce Radio Spin hrála Kačí.
2: Krásné ráno, dome, tak to je kouzelná školka.
0: Kačí, ano, ale proto, aby si vyhrála stupenky na Elbow Fest, musíš cinknout do studia, ale třeba už máš na sobotu plány, takže proto si posílala voiceovku do mobilní apky Rádia Spin. No a další, kdo teda typoval kouzelnou školku a kdo si dneska odnes ty stupenky na Elbow Fest, tak byl Lukáš.
3: Je to kouzelná školka.
0: No a je to přesně tak, takže Lukáši, já ti ještě jednou gratuluju. Posílám jednu pohádkovou znělku a děkuju všem za to, že jste si zahráli, i když jste třeba nevyhráli, nebo třeba už na sobotu plány máte. No a co se týče dalšího programu, tedy na Radio Spin, tak určitě vydrž pár minut, protože za chvilinku si spolu zahrajeme taky Celebrity Voice, který je sice bez ceny, ale věřím tomu, že i tak si tady společně zahrajeme.

0: 6:34, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme v tuto chvíli podívat na jednu důležitou věc, kterou tady pro tebe na Radio Spin máme. No a to samozřejmě nemůže být nic jiného, než to, co tady posloucháš poslední dobou poměrně pravidelně, a sice to, že tady společně odehrajeme top 100 největších CZSK rapových tracků. A to v rámci obrovský hitparády, ve který opravdu těch 100 tracků zazní. Těhle těch 100 věcí jste tady nominovali čistě jenom vy, je to čistě na vaše přání, takže je to vlastně taková, můžu říct, vaše hitparáda, my vám ji jenom zprostředkujeme. No a právě v té hitparádě můžete v tuto chvíli hlasovat, a to na radiospin.cz, kde uvidíte článek, který se jmenuje 100 největší hitů CZSK scény všech dob. Ten, když se rozkliknete, tak tam všech těch 100 tracků uvidíte seřazených od A až do Z. No a každý den můžete hlasovat pro 3 vaše oblíbené tracky. Pokud máte oblíbený jenom jeden track, tak samozřejmě všechny ty 3 hlasy můžete udat čistě jenom tomu jednomu vašemu oblíbenému singlu. My se jdeme v tuhle chvíli podívat na to, jaký nominace tady během nominačního týdne padaly. Tak jdeme za Pavlem.
1: Čau, spinaři. Hele, tak za mě určitě v top těch nejlepších skladbách nesmí chybět Rest Balkonovka, protože to je srdcovka. Tak jo, čau, zdravím vás všechny.
0: Tak to si myslím, že se tam určitě objevuje, protože když se tak na to podívám, tak Balkonovka je tady určitě v našem žebříčku zadaná. Jdeme se podívat taky za Renem, co chtěl nominovat do naší top stovky.
2: Takže čau, tady René, a já bych se dneska chtěl nominovat track Chaos, Vodopády.
0: No a samozřejmě, že i Vodopády tady prostě nesmějí chybět, takže určitě doporučuji, pokud teda jste nominovali tyhle ty tracky, nebo byste chtěli třeba dát těmhle těm trackům hlas, tak můžete na radiospin.cz, a to až do příští neděle. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuto chvíli taky jezdíte. Co se týče regionu, tak tam jezdíte úplně na pohodičku, tam se neděje vlastně jako vůbec nic, takže tam dorazíte úplně na čas. Co se týče dálnice, pro tuto chvíli tak zdržení hlásí D1 na příjezdu do Brna po směru od Prahy, takže tam určitě s nějakou tou minutkou navíc počítej. Jinak co se týče zbytku dálnic, tak tady úplně taky žádný velký fuck up nevidím. No a co se týče Prahy, tak i tady je to vlastně poměrně čistý. Jediná nějaká ta vteřinka navíc tě čeká na Štěrbovský spojce, ale není to úplně žádná tragédie. Každopádně, kdyby cokoliv jste viděli po svý cestě vy, ať už by to byl crash, ať už by to byla kolona nebo švestky, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte určitě vědět.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spine. Nejvíc rapu v republice.

0: Ráno všem u Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 42 minut k tomu. No a my se jdeme v tuhle chvíli přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáte nějakou celebritu. To už samo o sobě teda vypovídá název této rubriky nebo této hádanky. No tak já to nebudu zdržovat, jdeme se podívat na to, co vás tady dneska čeká za zamotaný hlas. Já si myslím, že dneska to nebude úplně nejtěžší, že tenhle ten hlas je jako poměrně specifický, takže si myslím, že ho uhodnete podle mě ne asi třeba všichni, ale drtivá většina z vás. Každopádně, co vám můžu napovědět, že tady hádáte dneska jednoho českého rapera, potažmo teda už třeba taky českého zpěváka. Jdeme se podívat ještě jednou na to, jak ten zamotaný hlas zní, no a pak to nechávám na vás.
1: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210.

0: Prosím vás, než se tedy na Radio Spin budeme trošičku zase zpátky věnovat Celebrity Voice Lipu, tak padnou tady jenom tak jako mimo éter takový dotaz. A sice to, jestli nevím, jak dopadnou fotbal, protože to třeba jako někdo nestih, když řídil, takže vím, jak dopad fotbal. Můžu vám říct, že jsme náš první zápas na letošní mistrovství ve fotbale prohráli 2-1 s Jižní Koreou, takže úplně jako nic moc začátek, která jako s Jižní Koreou 2-1, nelíbí se mi to, taky se mi to nelíbí.
1: Radio Spin Celebrity Voice Flip.
0: A pokračujeme taky ve Spin Ránu, ve kterém dneska hádáte zamotaný hlas jednoho českého rapera, potažmo teda českého zpěváka. Tak pojďme si ho připomenout.
2: Není mi lárka ta lárha, ale šitě vždy se třeba okvěla budu kšrotu každý další sebe, a než mi se mají dáši za bůh na to.
0: Celebrity Voice Flip. Co ti můžu dál prozradit k dnešnímu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednoho teda, jak už jsem říkal, českýho rapera, tak i zpěváka. Můžu ti prozradit, že jako první na CZSK scéně, jakožto rapper, nebo respektive někdo v rámci hiphopu, vyprodal O2 Arenu. To si myslím, že je takový jako podle mě velký bod číslo jedna. Druhý bod, který tady pro tebe mám, je, že poslední dobou se hodně věnuje country hudbě. Víc si myslím, že asi není potřeba říkat, že když si dáš jedno a jednu dohromady, tak samozřejmě máš dvě a máš to správný jméno, který tady od tebe chci slyšet. Takže 210 30 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na to, kdo se skrývá za tím letím zamotaným hlasem.
2: Není lárka ta lárha, ale šitě vždy srdce bavkej lapu, duch šrotu každý další k sebe, a než mi se mají dáši za bůh na to.
1: Spin Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia.

0: Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin 51 minut se tady na Radio Spin blížíme do finále dnešní hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy pustit. Dnešní Celebrity Voice Flip patřil jednomu českému raperovi, dneska už zpěvákovi, který jako první na CZSK repový scéně vyprodal O2 Arenu a dneska už se nevěnuje úplně tak jako rapu, i když je tam takový jako trošičku mix toho rapu, ale hlavně je to country hudba. No tak já si myslím, že dnešní odpověď je naprosto jednoduchá, ale my se jdeme teda podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Jirka.
2: Dobré ráno, dobré, tady Jirka, já si myslím, že ten Celebrity Voice Flip bude Marpo. Měj se, čau.
1: A Marpa tady potom hádal třeba taky Michael.
3: Tak to je jasně AKA Marpo.
1: Další, kdo tady typoval Marpa, tak byl i Petr.
3: Je to Marpo.
1: A jdeme se podívat ještě za Lukinem.
4: Čau, tady Lukin. Hele, prosím tě, je to určitě Marpo. Díky a užívejte den.
1: Já si myslím, že Lukin, kdyby mohl, tak tady vybere všechny stupenky, které tady na Radio Spin máme, protože už si odnes stupenky, když uhodnu poznávačku. Kdybych tady měl stupenky v Celebrity Voice Flipu, tak si myslím, že Lukin si je odnese taky, ale ano, dneska to byl jednoznačně Marpo. Skoro 4:05 a večer uspat děti, co mám mladým vyprávět. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a nezapomeňte, že i dál tady budeme dneska na Radio Spin mít hry, stejně tak jako jeden na jednoho jako každý den, a nebo třeba taky Pravdu nebo lež, takže i tam si budete moct určitě zapojit.
0: Spin ráno na Rádiu Spin. Roman Jakub

Edně Kufrau, takhle před 7 ráno, já věřím tomu, že jste si dali volume doprava a že jste si udělali trošičku mejdan, stejně tak, jako jsem se ho tady udělal teďka já. No a my se jdeme přesunout do další hodinky Spin rána. Dneska takhle při pátečku samozřejmě bez Romana, Roman má dneska volno, má zkoušky, takže mu určitě držte palce, protože si myslím, že to určitě bude potřeba, nebo respektive ne, bude potřeba, protože Roman je samozřejmě připravený a je ready to rozsekat, ale samozřejmě nikde není od věci mu držet palce nebo někomu na zkoušce držet palce. Co se týče dalšího programu Spin rána, tak určitě, jak jsem sliboval pár minut zpátky, bude hra jeden na jednoho, bude taky poznávačka, no a samozřejmě i dneska dorazí DJ Devcom, takže rozhodně doporučuji dneska dál poslouchat Spin ráno, protože to bude opět natřískaný. Každopádně, protože opakování je matka moudrosti, tak připomínám, že na webu radiospin.cz můžete, nebo respektive spíš asi musíte hlasovat v našem připravovaném žebříčku top stovky těch nejzásadnějších CZSK nepových tracků, protože jestli nebudeš hlasovat, tak se potom samozřejmě může taky stát to, že budeš třeba zklamaný. Takže jdi na radiospin.cz, tam si najdi žebříček top 100 nejzásadnějších tracků CZSK nepový scény, no a vyber 3 tracky, který tě baví, nebo si vyber třeba jeden a pro ten zahlasuj 3x. Takhle jednoduchý to prostě je. Každopádně, co ti můžu ještě připomenout, je, že pokud posloucháš přes aplikaci Rádia Spin, tak i s tý můžeš hlasovat. Jednoduše se tam prostě na ten článek proklikneš. My se jdeme podívat taky na to, co se týče dnešního počasí, protože i to je potřeba si říct, jak při pátku bude, protože věřím tomu, že všichni plánujeme vyrazit třeba někam na zahrádku, prostě jako odpočinout si a tak dál. Takže nebude to asi úplně jako to nejtopovější zahrádkový počasí, protože aktuálně je nějakých 10-11 stupňů Celsia. Venku polojasno až zataženo. Odpoledne počítej s tím, že ve středu Čech a taky na severu Čech by mělo sprchnout. No a teploty kolem 16 stupňů Celsia, takže asi úplně to nebude na nějaký dlouhý posedávání venku, ale myslím si, že jako na jedno dvě, že to určitě bude. Tady je Radio Spin a dom. Spin Radio.

7 hodin, 7 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom, ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno. Před námi je víkend, který nebude úplně nejtopovější, co se týče počasí. Čekají nás sice teploty teda kolem 20 stupňů Celsia, ale zároveň i poměrně deštivo, takže asi počítej s tím, že si budeš muset naordinovat odpočinkový víkend, ale příští týden by se to mělo postupně začít zlepšovat a bude potom příští víkend jako počasí úplně jako topovej. Každopádně, co se týče Spin rána, tak před náma jsou aktuálně zprávy, kde probereme jednu novinku ze školství a taky obchodní řetězec, který příští týden zavře o něco dřív. Tam si řekneme, proč bude zavírat o něco dřív, protože mě to přijde vlastně jako dost cool na to, jaké je to řetězec. Posvítíme si taky na sousedy, to si myslím, že bude takový jako podle mě jako téma číslo jedna dnešního rána. No a čeká nás taky hra jeden na jednoho, kde budeš hrát o stupenky na Elbow Fest. Připomínám k těm stupenkám na Elbow Fest, že hnedka takhle ze startu můžeš vyhrát na Radio Spin jenom jednou za měsíc a to v jakýkoliv soutěži. Takže je úplně jedno, jestli si vyhrál tady ve Spin ránu, ve tři v jednom, nebo třeba taky v čelu na Spinu u Máry, ale vyhrát můžeš jenom jednou měsíci. Takže už jste si odnesli nějaký stupenky nebo nějakou výhru tady takhle hezky pěkně během června, tak už můžete, nebo už nemůžete vlastně během června nic vyhrát, takže potom až v červenci. Každopádně bude taky pravda nebo lež a samozřejmě dorazí taky DJ Devkom je pátek, takže bude potřeba tady takhle ještě před 9 ráno rozjet pořádný mejdan. Tak krásný start do pátku, tady je Radio Spin a Dom a startuje Spin ráno. It's okay, okay.

Krásný dobrý ráno ještě jednou všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 10 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my se spolu pro tuto chvíli jdeme podívat na to, co se událo ve světě, anebo teda taky spíš na to, co se uděje taky u nás. Školáky čeká zase změna systému. Já si pamatuju, když jsem nastoupil do školy, tak jsem měl jenom jeden jazyk a to byla samozřejmě čeština. A až potom od třetí třídy k nám přibyla angličtina. To se pak časem změnilo a angličtina byla už od první třídy. No a teď se to má vrátit zpátky zase do starých kolejí, protože bude opět od třetí třídy. Zároveň nebude potom ve druhém stupni platit povinnost přibrat si druhý jazyk, ale bude volitelný, což si myslím, že teda jako spoustu lidí uvítá, protože učit se angličtinu, němčinu nebo třeba španělštinu už je takový jako trošičku... Chtěl jsem to říct jinak, ale je to trošičku jako otrava, každopádně pravděpodobně si teda budeš vybírat mezi jazykem a třeba sportovní výchovou, tak jako jsme to měli třeba my. No a co bys si vybral? No jasně bys si vybral, že jo, 2 hodinky těláku navíc, protože bráško, to je prostě jako topinka. No a ještě tady mám jednu zprávu a to je takový menší shoutout pro jeden obchodní řetězec a to čistě z jednoho důvodu, protože podporuje fanoušky fotbalu. A to tak, že příští týden ve čtvrtek zavře o něco dřív, než je jeho původní otvírací doba. A to proto, aby jeho zaměstnanci měli nebo mohli plnit svoji fanouškovskou povinnost a mohli vyrazit fandit. Což mi vlastně přijde jako hrozně cool. Za mě by to měly udělat úplně všechny firmy, protože ne každý se dostane domů třeba už jako v těch 17:30, kdy tenhle ten obchod bude zavírat, aby mohl sledovat klidně fotbal v telce. Nebo třeba, kdo nesleduje fotbal, tak si může jít lehnout, že jo, protože třeba prostě jako ho zrovna fotbal nezajímá, ale já si myslím, že teďka těm bude žít úplně celý Česko. Každopádně my za sebou máme první zápas tohoto mistrovství světa ve fotbale a to s Jižní Koreou, kde jsme prohráli 2-1, takže není to úplně jako nejpříznivější začátek.

16 minut, ty posloucháš Radio Spin a my se jdeme podívat na první dnešní téma. Jak jsem sliboval pár minut zpátky, tak dneska pořešíme sousedy. Já jsem to nakousnul už třeba 2 týdny zpátky ráno, kdy jsem tady mluvil o tom, že týpek u nás v baráku jeden večer prostě urval sprinkler a vytopil půlku bytovky. Regulárně postihnul asi 20 bytů a 5 z nich zničil úplně. Jako chudák sousedka ta dorazila domů a divila se, proč je prostě ve svém bytě pokutníky ve vodě, což vlastně jako v 9 večer jako chceš, že jo, prostě přijít do úplně jako vytopeného bytu. Potom taky úplně odrovnal evakuační výtah. No a voda, tak ta dotekla dokonce i do podzemních garáží, což z pátého patra je poměrně umění. Takže drahý omyl, za který se asi pravděpodobně teda jako bude muset zaplatit, ale tak nemá si prostě týpek na sprinkler věšet věci, že jo, nebo prostě nemá na něj šát vůbec, jako, takže může si za to ve finále sám. No každopádně, já jsem si říkal, že sousedi jsou takový vděčný téma, protože, jak se říká, sousedy si prostě nevybereš. Buď je to přátelství na celý život, anebo je to nenávist na celý život. Takže zajímají mě vaše příhody se sousedama, jestli teda nějaký máte, anebo jestli třeba se sousedama máte za dobře. Poděl se na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a aby jsme to otevřeli správně sousedsky, tak my si tady spolu dáme jednoho Hektora s NMM.

0: My na Radio Spin jsme pár minut zpátky otevřeli téma sousedí, protože to si myslím, že je takový vděčný téma, protože přece jenom sousedy se nikdy nevybereš a buď to se sousedama pravidelně hádáš, pravidelně je tam nějaký problém, nebo prostě si děláte nějaký naschvály, a nebo třeba máš se sousedama takový trošičku jako hlučnější problém, jako má Míra.
1: Já to mám s sousedama takový, že já tam mám starší paní se starším pánem, a pán s tím, že má nějaký handicap, že nemá jednu nohu, tak je ječně doma u televize. No a zve na televizi, když dává fotbal, tak zve pío. A tak, no a je to masakr, no a tak já zase streamuju, tak já zase přes den žvu, no, takže se jako doplňujem tady se sousedem, no a sousedka naproti starší paní, tak já jsem si dal na plot, jsem si dal tu schránku a oni místo toho, aby poštu dávali dovnitř do bytovky, tak to všechno spolu do mý schránky a přitom tam má jméno. No takže byla včera zase koncert doma, no takže taky to mám veselý, no.
0: Ty vole, tohle se nám stávalo pravidelně, že nám, i když teda jako sousedí měli svoji schránku, tak nám jejich poštu dávali do naší schránky a já jsem vlastně nikdy nepochopil,
1: furt,
0: proč.
1: A ona, no dejte si to z té branky dolů a dejte si to dovnitř, já říkám, ale já nemůžu, když mám jako vedlejší živnost, tak já tam musím mít schránku, aby byla viditelná, že jo?
0: No jasně.
1: No a ona to nemůže pochopit, tak já říkám, tak já tam jedině budu muset přilepit jakože nějaký reklamy, ať tam neházejí a tohle, říkám, no to je masakr, já říkám, to je hotovo.
0: Takže Míra pravděpodobně bude mít tyhle ty rozepře asi až do konce konců, nebo respektive teda do konce konců sousedů. Každopádně, jaký rozepře se sousedama máš ty, nebo jaký vztahy máš se sousedama ty, to je téma dnešního Spin rána. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět, co ty a tvojí sousedi.
2: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace na trech.

8 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 26 minut k tomu a pokračujeme v našem milovaném tématu, což jsou sousedi. Já si myslím, že každý jako miluje svoje sousedy, ať už v dobrém nebo ve špatném, ale převážně dost pravděpodobně svoje sousedy miluješ ve špatném, že jo? Hele, třeba my máme sousedy, který vlastně jako jsou poměrně v pohodě, až teda jako na týpka, který vytopil 3/4 bytovky, ale na druhou stranu jako potom tam máme taky sousedi, který mají prostě psa. My teda jako máme taky psa, ale ten se umí chovat, že jo? Ale oni mají takovýho toho fakt jako uštěkanýho psa, který prostě jako štěká na cokoliv, kdykoliv, když projdeš kolem dveří, nebo úplně jen tak jako random prostě v jednu ráno, takže i to jsou sousedi, který prostě jako moc nemusíš, ale samozřejmě nic neřekneš, protože ten pes za to nemůže, že jo, může za to ve finále panička, že se ho neumí vychovat. Každopádně, my se jdeme podívat za Pajkem.
1: Já bydlím na vesnici a ze 4 sousedů vycházím jenom s jednou paní, jakoby od naproti. Ty vedlejší jsou takový závistivci, že když jsme dělali barák, tak nepochopili, kde na to ty mladí berou. A když jsme barák dodělali i s fasádou, tak mi na dveře zaklepali policajti zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
0: A viděl jsi nebo zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
1: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, parku vlastně na barákem, viď, a jak si jedím kopec dolů, tak krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie, nenápadně, jak se od sebe oddělujou ty dvě žaluzie.
0: Kěliška, vole.
1: Jo, to je jasné. A nemůžeš, a nedokážeš jí vysvětlit, že v dnešní době prostě si normálně vezmeš hypotéku a splácíš to do 50, jo.
0: Přesně tak, asi nevysvětlí sousedům, že prostě v dnešní době se vemeš hypotéku a máš prostě možnosti, které oni za komára neměli. Takže Pajky, já ti moc děkuju za call. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme standardně v regionech, a to konkrétně v Budějcích, kde se bourá na Husový třídě, takže tam určitě jezděte opatrně. Co se týče dálnic pro tuto chvíli, tak D1 hlásí ne úplně crash, ale nějaký to zdržení, a to na příjezdu do Brna, a to z obou stran, takže tam počítej s nějakým zdržením. Co se týče dalších dálnic, tak nějaký to zdržení nabereš i na D11 po směru na Hradec. Tam pozor zhruba tak kolem Sadský, nebo respektive mezi Sadskou a Poděbradama, protože tam se bourá a docela to tam poskakuje, takže tam určitě bacha, ať do toho nevlítneš. A co se týče dalších dálnic, tak D7 aktuálně popojíždí na výjezdu z Prahy a potom taky popojíždí kolem Slanýho, a to v obou směrech. No a co se týče Prahy, tak tady je to ranní klasika, Štěrbolská spojka, Holešovičky, ty mimochodem teda hlásej crash, takže tam určitě pozor. No a pozor na crash si dávej i na jižní spojce po směru na Černý most, a to v okolí Spořilova, i tam to v tuhle tu chvíli poskakuje. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin, 7 hodin a 34 minut. K tomu a my pokračujeme v našem sousedském tématu, protože se sousedama asi pravděpodobně, nebo respektive takhle, ne se všema sousedama pravděpodobně člověk vychází úplně jako nejlíp, že? Protože prostě máš třeba jako sousedy, který nejsou úplně v pohodě a o zahradu dál jsou sousedy, který jsou v pohodě, takže pravidelně na sebe prostě jako třeba hulákáš s těma sousedama, který máš rád přes tu zahradu těch druhých a schválně je prostě takhle jako hezky pěkně provokuješ. To třeba jako děláme my u našich, protože prostě tam se stala chyba v katastru, že prostě sousedi, kteří jsou v pohodě, tak bydlej o barák dál. Každopádně k tomuhle tomu má taky vyjádření Samuel.
1: Čau, tady Samuel. Ale sousedi jsou jeden z důvodů, proč bych nikdy nebyl už v paneláku. Protože to je peklo. Teď vidíme baráčku na vesnici a všichni sousedi, co máme okolo sebe, se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě, už nikdy zpátky do paneláku.
0: Tak to máš kliku, Samueli, protože já si myslím, že třeba takovýmu pajkymu by jeho závistivá sousedka nepůjčila ani hrábě na to, aby si s ním jako ještě šla ráda popovídat. Každopádně pěknýho souseda má třeba taky Petr.
2: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtácáníky, vole, popy. A jinak soused mi jeden čas mi o rohošku čistil svoje špinavý křápy.
0: Nekecej.
2: Několikrát jsem ho u kukátka nachytal, tak jsem šel ven s pejskem. Nazbíral jsem plný tvých bobků a rošlapal jsem mu to na rohošce. Od té doby, člověče, mě ani nezdraví.
0: No, i to je řešení, si myslím. Takže já si myslím, že i takovýhle rivality sousedský můžou fungovat velice dobře. Přece jenom známe to z filmu, hele. Známe prostě jako zítra to s nima roztočíme drahoušku. A já si myslím, že to je prostě jako úplně krásný příklad toho, jak to v sousedství může fungovat. Každopádně na další příběhy čekám. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět, jak to máš se sousedama.

0: Další problém se sousedama, nejenom tady na Radio Spin, ale obecně u sebe doma řeší Michal. Tak Michale, pojď nám říct, jak ty to máš se svojí milovanou sousedkou.
1: Ale tak my máme naproti nám byt a tam bydlejí takový ty přírodní lidi, co chodí nahory a když přijdou zvenčí, tak se ani nezujou, neumyjou si ruce, chodí po bytě a už to vyskalo takový problém, že ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě, že to jde pak na chodbu a že to strašně smrdí a že už ví, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní a to byla normálně hádka století a pak to vyvrchlo ještě tím, že si začali hrát na našem parkovacím místě před barákem, kde mi nasval rozdali ostrý kameny, abych já si dneskom propíchal gumy. A jako udělali si to normálně regulérně dětský hřiště. A to jako je celý barák, tam chodí jenom děti a furt tam jsou problémy. S nikým z celým baráku nevycházíme.
0: Jenže Michal má i řešení na to, jak trošičku tyhle ty neúplně příjemný sousedy tak jako trošičku poprovokovat. Tak Michale, ještě tahle ta dokonalá tečka za tvým příběhem.
1: Ten naproti týpek je Spartan a já jsem se dal na dveře obrovskou cedili, tady bydlí slávista. Takže pokaždý, když vyjde ven, tak to vidí, že tam bydlí naproti němu slávista.
0: Tak bacha, aby si někdy neměl v rohošce zašlapaný bobky, stejně tak, jak to udělal Petr svýmu sousedovi, jenom teda zase na druhou stranu to bylo trošku kvůli něčemu jinému, ale víme, jak tady valeta mezi Spartanama a slávistama funguje. Každopádně já jsem si tady k tomu tématu sousedství našel, nebo musel najít ještě jednu, musím říct, mojí prostě oblíbenou hlášku. Tak pojď si se mnou dát.
2: Paní Bartáčková opět naklepává říz.
3: Přece mě nechceš povídat, že se rádio řízkama každý den.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Poslední možnost tady ve Spin ránu vyhrát stupenky na Elbow Fest, a to právě ve hře Jeden na jednoho. Elbow Fest, musím říct, první ročník, a teda na to, že to je první ročník, tak si myslím, že letka je posazená hodně vysoko, protože co se týče line-upu, tak aktuálně, nebo respektive aktuálně v sobotu vystoupí Refuse s Jardou Oláhem, což je vlastně jako neskutečný duo na jedný stage. Potom se tam objeví taky Maniak, Ginter, Čávo, Koki, Sosain a spoustu dalších. Moderovat bude Robo Hypeman a taky Human, teď je budou provázet prostě celým

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Rivalita neprobíhá jenom v sousedství, ale občas i mezi spinnerama, a to převážně ve hře jeden na jednoho, kdy se tak jako trošičku prete většinou o vstupenky na nějakou akci. No a dneska to se tady budete prát o vstupenky na Elbow Fest, který je už zítra v amfiteátru Loket. Jenom připomínám line-up. V amfiteátru Loket zítra vystoupí Refew a taky Jarda Oláh, Maniak, Ginter, Čávo, Koki a Sosein. Za mě naprosto úžasný jména takhle na sobotní odpoledne. No a možná tam vyrazí Samuel. Samuele, čus.
2: Čau.
1: Tak jak jsi se vyspal na pátek?
2: Dobrý, v pohodě, už je páteček, těším konečně, dobrý, super.
1: No a co máš plánu na odpoledne?
2: Na odpoledne, asi za malým je, moje ženě končí 6. nedělí, takže...
1: OK. No tak to je hezký, ale 6. nedělí to máš poměrně čerstvý, bejbátko, tak gratuluju, Samueli.
2: Ano, děkuju.
1: Tak my se jdeme podívat taky na to, co odpoledne čeká Batyho. Baty, čus.
3: Čau.

0: Tak jaký máš plány na pátek odpoledne, Baty?
1: Žádný.
0: Takže budeš čiličkovat jenom tak jako doma, nebo vyrazíš ještě někam s felákama? No dobře, tak uvidíme, jestli se vyčiluješ nebo nevyčiluješ, to nám klidně dáš vědět v pondělí, jak si dopad takto při pátku. Každopádně ve hře jeden na jednoho jdete soutěžit o stupenky na Elbowfest. Připomínám, že proto, abyste mohli odpovídat, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že pravidla jsou úplně jasný, jednoduchý a předpokládám, že jste ready na první otázku.
2: Jdeme na to.
1: Ano.
0: Tak jdeme na otázku číslo 1. Jakou vazbu k Jonatánovi měla paní Katrnošková?
1: Baty.
0: Baty?
2: Yes.
1: Baty, byla to jeho soused, jeho panička.
0: Tak sousedka nebo panička?
1: Panička.
0: Panička, bylo to trošičku nejistý, ale jo, Baty, uznám ti to. V pohodě. Ještě si se v rámci odpovědi stihnul opravovat, takže můžeme to uznat a připisuju ti, Baty, první bod. Otázka číslo 2. Kolika let se dožila teta, jež v pohádce představovala závis a hrála jí Jiřina Bohdalová?
2: Ježiši.
0: Dokonce se to i jako nějaká teta jmenuje, ta pohádka.
1: No.
0: No.
1: Nedám.
0: A to říká kdo?
1: Baty.
0: Samuele, ty by si věděl.
2: Já vůbec nevím, já to úplně to nevím vůbec.
0: Dobře, tak odpověď je nekonečno, protože ta teta byla nesmrtelná. Aj. Tak otázka číslo 3. Jak se jmenovala jediná ženská postava ve Šmoulech?
1: Samuel
0: byl trošičku rychlejší, takže Samueli.
2: Šmoulinka
0: je správně. V pohodě. No tak jo, takže Samuel jeden bod, Baty jeden bod. Tak co s váma, hoši?
2: To bude napínavý.
0: To bude hodně napínavý, takže poslední otázka. V jedné pohádce je něco, co je důležitější než zlato. Jak se ta pohádka jmenuje? Baty byl rychlejší o vteřinku, Baty! No tak jo, Baty, já ti gratuluju, vyhráváš vstupenky na Elbowfest. Koho vemeš sebou?
3: Děkuju, ještě nevím, ale asi
0: Terku vemu
3: sebou.
0: Vemeš sebou partnerku, okay. Já jsem trošku doufal, že vemeš Samuela, aby nebyl smutný.
1: Já taky.
0: Ale tak nevadí, no. Každopádně, Baty, užij si Elbowfest, vydrž mi na drátě, řekneme si, kam ti stupenky pošleme. Samueli, ty nezoufej, zahrát si budeš moc o něco určitě i příští týden.
2: Tak jo. Díky
0: za hru, mějte se hezky, čus. You not know they couldn't say the shit they want to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.

0: 7.55, ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno, máme páteček, 12. červen, svátek dneska slaví Antonie, tak všem Toničkám přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme přesunout dál do Spin rána, kde nás čeká už za několik minut Pravda nebo lež, takže až uslyšíš výzvu, až uslyšíš teasing, tak si určitě cinkni do hry Pravda nebo lež. No a potom už nás čeká taky DJ Devcom se svým dnešním setem, a co jsem tak jako zatím vyzvídal, tak by se tady mohl objevit docela čilíček, takže pokud se potřebuješ takto přibátku vyčilovat, tak si myslím, že v 8.20 začne přesně tvoje chvilka. Každopádně ještě předtím, než odstartujeme naší další společnou hodinku, tak ti taky připomenu, že na radiospin.cz hlasuješ o top 100 nejzásadnějších CZSK repových tracků. O top 100 repových tracků, který se tady vlastně nominovali minulý týden, takže teďka je potřeba tam narvat to pořadí, který chcete, aby vlastně jako ta top 100 vypadala. Momentálně je to tam seřazený od A až do Z, aby tam nebyly nějaký jako rozepře. No a ty máš každý den 3 hlasy. A je úplně jedno, jestli ty hlasy narveš jednomu svýmu top nejoblíbenějšímu tracku, anebo jestli ty 3 hlasy rozložíš mezi následující 3 tracky. Takhle můžeš hlasovat každý den, a to nejenom z webu Rádia Spin, ale taky z naší mobilní aplikace Rádia Spin. Takže pokud posloucháš přes apku, tak ten přístup máš taky úplně jednoduchý. My se jdeme v tuhle chvíli spolu podívat ještě taky na to, co nás dneska čeká venku, protože bohužel tak v pátku to nebude úplně jako nejideálnější počasí. Momentálně venku zateženo až polejasno, teploty kolem 11 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že se teplotky trošičku zvednou, ale úplně nějaký extrém to nebude, bude to zhruba tak nějakých 16-17 stupňů. Místama by mělo i zapršet, konkrétně ve středních a taky severních Čechách. No a co se týče víkendového počasí, tak to ti můžu říct úplně naprosto přesně, nebo skoro naprosto přesně, protože i o víkendu počítej s teplotama kolem 20, ale počasí by mělo být takový, že by občas místama mělo taky sprchnout. Je to prostě takovej celkově deštivý týden.
1: Spin Radio.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 7 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme přesunout ke hře Pravda nebo lež, která vlastně tenhle ten týden už vyústila vlastně ve vaše vítězství, ale mně zbývá ještě jeden den na to, abych si trošičku napravil reputaci a třeba si jeden ten bodík, nebo respektive už druhý bodík tenhle ten týden odnes. To se ale dozvíme až za 3,5 minuty, takže máte teďka chvilinku na to si cinknout na 210 32 30 30 a zapojit se do Pravdy nebo lži.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A hezky dobrý ráno ještě jednou všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 12 minut k tomu. No a my se jdeme přesunout do Pravdy nebo lži, ve který se proti mně dneska ráno postaví Roman. Romane, dobrý ráno.
2: Hezký ráno tobě, doma i všem spinnerům. Ahoj.
1: Prostě, když tady nemám jednoho Romana, tak tady mám prostě jinýho Romana. Ne,
2: jako ne,
1: já
2: se aby toho nebylo nezbavím. Smutno, rozumíš,
1: hele, Romane, na
2: já na to...
1: Řekni mi, už jsi zahlasoval do naší top stovky?
2: Ty kráso, ještě ne, měl jsem několik nominantů, ale ještě jsem nehlasoval, takže ano, dobře, spíšu svědomí, hnedka teďka, jak vyhraju, tak jdu hlasovat.
1: No ale ty tam půjdeš, i když prohraješ, jako to mi musíš slíbit teďka.
2: Taková varianta tady není.
1: Ale je, hele, ale druhý Roman by se na tebe zlobil za tuhletu odpověď třeba.
2: No, hele, no ne, počkej, varianta, že bych prohrál, tak to mi to myslel.
1: Jo, tak to uvidíme, hele, záleží
2: ale
1: na tom.
2: Nevím, jaký máme skóre, ale.
1: A skóre je tenhle týden 3-1 pro vás.
2: Dobře, ok.
1: Takže tak, jako, teď už máte jistou výhru.
2: Takže
1: jako,
2: vlastně jdu hlasovat.
1: To je pravda. No tak Romane, dnešním tématem Fajn. Jsou fast foody. Jak seš na tom s fast foodem? Máš je rád, nemáš je rád?
2: Vlastně jako, když to dává, moc si úplně nenavštěvuju, ale když, tak asi vlastně jako dobrý, no, tak jako, takže není ti to, co potřebuješ aktuálně, no.
1: To je pravda, jako nějakou tu chuť to trošičku ukojí, to je fakt. Tak jo, jdeme na otázku číslo 1. Hranolky z rychlého občerstvení vydrží v podstatě věčně, protože se neskazej a ani nesplesnivěj.
2: No, hele, já jsem viděl tyve nějaký pokus, že zabalili mekáčovskýho hambáče a hranolky někam tyve a po 20 letech to vypadalo úplně stejně, takže byť jako z logiky věci mi to dává vlastně jako blbost, ale dávám, že je to pravda, protože buchvíčím je to nastříkaný.
1: Dobře, takže označujeme pravdu a Romane, prosím, bez značek.
2: Jo, jej, promiň, to asi samozřejmě myslel. I ty jiný hranolky z domova, pochopitelně.
1: No tak jako jasně, jakýkoliv hranolky, promiň. Prostě tím pádem v pohodě, jako bude to, když tak z mojí faktury. Když tak jako ostatní hranolky, hele, prostě jako vydrží třeba taky, tak uvidíme. A asi jsi viděl správný video, protože je to tak.
2: Dobře, tak je to skvělý, může být hranolky za 1000 let.
1: To je pravda.
2: Nejmenovaný hranolky, to všechny hranolky.
1: Hranolky tady budou prostě díl než my. Nápoje ve fast foodu chutnají nejlíp, protože pro ně platí úplně jiný pravidla a skladování než pro zbytek těch nápojů na planetě.
2: Jako je zbytek na planetě, ty vole, počkej, co to je? To je nějaká komplikovaná otázka, ty jako jo, ty fast foody všechny, bez značek, to mají v nějakých boxech, ono se ti to tam míchá na místě, takže možná budou nějaké specifické podmínky. Hele, dobrý, tak a kdybyš, tak to bude 1-1, dávám, že je to pravda, Dome.
1: OK, takže označujeme pravdičku. A je to pravda.
2: Ty krásko, to je ten. Prosím tě, a jak je to skladovaný, to by vysvětli?
1: Hele, je to v nějakých luxusních nerazových tancích, kde Aha. Se vlastně jako chrání ta chuť a ta čerstvost a vlastně jde taky o to, že tím, že se ty nápoje vlastně míchají skoro na budu mrazu, tak si to ano. Udrží jako největší počet těch bublinek, co se jako kde udržuje, takže vlastně jako díky tomu to je prostě takový jako nejvíc fresh.
2: Dobrý.
1: To všem přijde vlastně jako docela
2: hustý. Tak jo, tak to je ty krásno.
1: Jako mají to vymakaný.
2: Jako je to tak, A fakt jsou dobrý, to je jako, ty, jako ne, dobrý, jako ne kvalitní, ale zdravý, ale
1: jako chutná to super. Dobře, no. To je jako, to na, jako tom se, na tom se shodnem. Chtěl bych takovýhle tank domů. Poslední otázka. Největším řetězcem restaurací, fast foodových restaurací na světě, co se týče počtu poboček, je značka, která prodává sendviče.
2: Ty kráso, já jsem ji včera hledal na Hlaváku, kde zrušili jednu z posledních poboček, nevím, jestli se o tom bavíme, ale hele, myslím si, že to bude asi lež.
1: Myslíš si, že to je lež, jo?
2: Já myslím, že pojedou fakt ty hambáče víc, jako jo, obecně jakýkoliv bez značky.
1: No tak označujeme lež. A tady to není pravda, bohužel, nebo respektive tak.
2: Jako není to lež, chápu tě.
1: Takže bohužel.
2: Máš vodíče.
1: Tak úplná ostuda to ve finále nakonec není, každopádně.
2: A jak jiří, no, tak jsem ten... to chtěl nechat. Ale prostě, kdo to teda je, nebudeme značku, ale fakt je nějaká firma,
1: co dělá sendviče. Je to fakt sendvičový fast food a má po celém světě 37 000 poboček, což je vlastně o litr víc než ten hambáčovej.
2: Ty jo, to je hustý.
1: Takže
2: je
1: jako hustý. Každopádně, jestli jsi ho hledal na Hlaváku, tak si myslím, že jestli jsi hledal ten, co myslím, tak ho najdeš na Jindřišský.
2: Jo, děkuju, děkuju. A ty, popravdě, on je vlastně jako docela dobrý, jo. Tam dělala třeba na brigádě a jako z hlediska těch fast foodů to ještě vypadá i čerstvě, takže a zdravě. Takže
1: já,
2: jako dobrý, vlastně
1: já jsem ho
2: to
1: vlastně nikdy neměl. Nikdy jsem ho neměl, ale jako asi to teda tím pádem zkusím, jako jestli mi
2: to vyraž, tak je to dobrý.
1: No tak jo, tak já si udělám výlet na Jindřišskou a Romane, já ti moc děkuju za hru a gratuluju k výhře.
2: Já tobě, díky moc, Domě, a jdu hlasovat.
1: Tak jo, jdi hlasovat, nic hezky, čus.
2: Nic krásně, všichni ahoj.
1: No a samozřejmě na radiospin.cz běžte hlasovat všichni, protože prostě potřebujeme ten žebříček dotáhnout k dokonalosti, nebo respektive k dokonalosti podle vás spinneru.
0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
3: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů? No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Hezky dobrý ráno všem, u Rádia Spin máme 8 hodin a taky 20 minut. K tomu s tebou je dál tady na Rádio Spin Dom, no a se mnou už je tady ve studiu taky DJ Devkom, který ti dneska dost pravděpodobně zlepší náladu, tak Viktore, čus.
1: Dost pravděpodobně.
0: Vosa. Tak jak se máš, Viktore?
1: Jo, pohodička.
0: Ty jsi říkal, že jsi šel spát až ve 2 ráno, proč jsi šel spát až ve 2?
1: Proč se mě na to ptáš? Ty víš, že to nemůžu.
0: Já vím, že to nemůžu říct, prostě byla nějaká kalbička a tak dál. Každopádně, Viktore, co nás dneska čeká ve tvém setu?
1: Hele, dáme si takový chill, jo, chill spineři a pomaličku to zase rozjedem do něčeho rychlejšího, aby jsme tomu dali nějakou.
0: Ok, takže to bude mít prostě, bude to mít gradaci.
1: Jest, bude to mít,
0: tak na to se těším,
1: něco
0: tom
1: jako
0: rád,
1: minule, tím. Ale trošku víc chill.
0: No tak jo, hele, tak já se na to budu těšit, já věřím tomu, že se těší i spineři, že už jsou úplně jako nastartovaný a jsou ready, takže jo, my se slyšíme teda už za pár minut svým setem a my se v tuhletu chvíli podíváme taky na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, co nás v tuhletu chvíli potká na silnicích, nebo respektive teda vás potká na silnicích. Co se týče regionu, tak tady úplně nic špatného nevidím, ale co se týče dálnic, tak tady určitě nějaký to zdržení nabereš na D1 po směru na Brno, nebo respektive na příjezdu do Brna. Potom si počkáš nebo postojíš taky na D11 po směru na Hradec, a to u Poděbrad, tam se bourá, takže tam pozor. No a nějaký to zdržení nabereš i na D7, jednak na výjezdu z Prahy, druhák potom v obou směrech kolem Slanýho. No a co se týče Prahy pro tuhle tu chvíli, tak tady je to taková ranní klasika. Štěrbovská spojka poskakuje, Holešovičky poskakují, jinak Praha aktuálně nevypadá zase tak úplně špatně. To jsou takový ty klasický kolony, akorát menší takhle při pátku, protože jsou home office. No a pozor si dávě taky na crash, a to na vjezdu ze Břevnova do Davidského tunelu. Takže tam určitě pozor, tam to bude taky určitě na pár vteřinek.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fefkom live set na Rádiu Spin.
1: Jako za mě tohle to byl docela epický konec. Jakože kámo, ty já si myslím, že takhle, jak jsi to utáhnou dneska, tak si myslím, že bys to měl jako utahovat pořád.
2: Jo, myslíš?
1: Jo, mně to přišlo super.
2: No tak jo.
3: A měl jsi jako, já už můžu taky říct, že to bylo super.
1: Vole. Já jsem ti to schválně zapnul červeně, Vicky, aby si se mohla vyjádřit. Já tě vítám ve studiu.
3: Čau, ahoj.
1: Jak jsi si užila set, Vicky?
3: No úplná paráda. Vždycky přijdu, totálně mě to tady nabije, říkám si jo! A normálně bych zase odskotačila ze studia, že mám jako pocit, že mi jako vlastně už končí jako pracovní jakoby den.
1: Ale on končí pomalu pracovní den, Vicky, tebe si čekají ještě 4 hodiny práce, ale pomalu to končí.
3: Ale vlastně radosti, víš co?
1: Je to přesně tak. Michale, jak se líbil tobě dnešní set? Čus?
4: Čau, pecička. A jak jsi říkal, jak to utáh, tak kdyby to bylo od začátku takhle, tak normálně si představím, že si dám 2 lentilky a celý den na tom paři.
1: Hele, jsi v rádiu, kámo, jsi v rádiu, bacha na to, ale jako rozumíme, sladkosti jsou potřeba.
3: Já jsem opravdu... Já mám ráda lentilky, no dobře.
1: Ale... Tak já, až si půjdu koupit snídaní, Vicky, tak ti je koupím.
3: Jo, prosím.
1: Dobře. Michael, díky za kol, krásný ráno, měj se, čus.
4: Dejte, ahoj.
1: No a komu samozřejmě svědčil tvůj set dneska ráno, tak byl opět Luigi.
5: Zdravím Rádio Spin a všechny spinnery. Ej, DJ Devko, pěkně to tam sází, pěkně. Jedeme páteční bomby s DJem Devkomem.
2: Díky, Luigi.
5: Díky víkend všem, mějte se, ahoj.
1: A Luigi, děkujeme, no, vypadá to.
3: Luigi je vždycky jako skvělý, takový ten největší podporovatel zabiják, přesně jak říkáš. Mně se vždycky líbí to. No prostě poznáš Luigiho, Luigi, ty se nemusíš už představovat.
1: Je to přesně tak, ale myslím si, že ještě někomu dalšímu svědčil tvůj set. Dobrý ráno, kdo tam?
6: Dobré ráno, tady Nela.
1: Čau Nelo, tak jak se ti líbil dnešní set?
6: Dnešní set byl naprosto skvělý, moc jsem se užila.
1: No tak to je super, tak my ti moc děkujeme za kol, Nelo, hele, a užívej pátek, měj se, čau.
3: To je skvělý, ahoj Nelo, měj se.
1: No tak my vám všem děkujeme, že nám dáváte vědět, že vás ty Viktorovo DJ se ty baví, já si myslím, že hlavně díky tomu sem Viktor zase přijde příští týden, že Viktor?
2: Počkej, můžeš něco říct?
1: No jasně, no, řekni.
2: Nela byla moje přítelkyně, jsem pohlase, to jsem nečekal, že by sem někdo tak, že by mi takhle zavolala sem, takže děkuju, Nelo.
1: To kdybychom věděli, tak jsme mohli odstranit zeď a mohl si prostě jako pozdravit. To musíš prostě mi do toho skočit a říct, počkej, Nelo, lásko,
2: miluji tě. Já jsem se trochu styděl, abych řekl pravdu.
1: Taký pošli zkaz, Viktor.
2: Ale neboj se.
1: Jo. Dělej.
3: Jo, teďka jako.
2: Jo, takhle, až takhle. Ahoj Nelo, zdravím tě, jsem rád, že jsi poslechla můj dnešní set.
3: Oh, to je krásný.
1: No tak to je.
3: A Nela kvůli tobě takhle vstala, chápeš to?
2: To je krásný.
3: To je krásný.
1: Je to prostě láska.
3: Je to nádherný.
1: Je to krásný. No tak Nelo, já jsem rád, že podporuješ prostě svýho přítele a tak to má prostě bejt. Já si myslím, že to skončí prstínkem, tato láska.
3: Hezký.
1: No tak jo.
2: Třeba někdy.
1: Nechce prozrazovat. Dobře, no tak jo, tak třeba zase někdy. Viktore, díky za dnešní hraní a měj se krásně.
2: Ahoj, pa.
3: Čau.
1: No a Vicky, řekni mi, co tě čeká o víkendu.
3: Prosím tě, co mě čeká o víkendu? Velký leháro mě čeká, nebo respektive budu nejspíš doma, protože ono není úplně hezký počasí, ale zpříjemním si to tím, že budu klikat do počítače. Svoji závěrečnou práci do školy.
1: No tak hlavně, co ti tvoje závěreční práce do školy povede, Vicky?
3: Děkuju. Co ono budeš dělat ty teda, když jsme u toho?
1: Já doufám, že spát.
3: Oh.
1: No tak jako bude pršet, co mám dělat?
3: No však jo, no. Pustím si... A víš, co bys mohl? Vyrazit na pražskou muzejní noc. Já o tom dneska tady ještě budu mluvit se spinnerama, protože to bude podle mě úplně jako pecká akce v sobotu. Mimo jiné.
1: Dobře, a mimochodem, v sobotu mimo jiný je taky Elbow Fest.
3: Samozřejmě.
1: Ve kterém se objeví se tam Refil, Jarda Olách, potom taky Mania Ginter a bude to...
3: A Sosein
1: a bude to v areálu Amfiteátr Loket. Za sebe musím říct, že teda jako naprosto perfektní
3: place. A bude tam Robo Hype Man!
1: Takže pokud nemáte v sobotu co dělat a zrovna bude přát počasí, i když nebude přát počasí, tak rozhodně doporučuji vyrazit na Elbow Fest, protože i v dešti se dá samozřejmě zakalit.
3: No tak samozřejmě nejsme z cukru, ne?
1: Nejsme z cukru a myslím si, že na tenhle ten line-up je potřeba vyrazit, takže doporučuji jenom tak jako za sebe a za Vicky a za celý Rádio Spin. A Vicky začíná. tak užívejte komunikátor, užívejte potom taky Spin Extra dneska se Zuzkou, mám takový pocit výjimečně. No a my se slyšíme zase v pondělí jenom v rychlosti. Dneska je polojasno a je zateženo, do toho občas nějaký deště a teploty kolem 17 stupňů Celsia. Dobře, rychle, stručně, mějte se, čus! Spin Radio.
0: Klub Wasabi Znojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu, Koukr a P4T. Tento pátek Znojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Čau, tady Redzet. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Já musím říct, že Bombastic mě totálně vrátilo do dětství, protože tohle byl track, na který jsme tančili na hiphopových závodech, tak už jsem zpátky, už jsem zase dospělá, no a už tě zdravím tady od pátečního majku Rádia Spin. Máme 12. června, svátek má dneska Antonie, takže Toničko, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky. No tak, upřímně, pro všechny, kteří ještě nestihli zjistit výsledky dnešního ranního zápasu v rámci FIFA, tak fotbal nám nezačal úplně podle představ, teda všichni se fakt snažili, jo. Ty jsi fandil, Kellyn fandil, dokonce vydal na podporu i track Krejčí. No a Krejčí fakt skóroval, ale bohužel ani to nestačilo. Prohráli jsme s Jižní Koreou 2-1, nebo 1-2. No, Dominik říká, že to je jedno, prohra je prostě prohra. Každopádně já už teď můžu říct jenom, že se můžeme těšit na další zápas, nemusíme vůbec věšet hlavy. 18. června nás čeká zápas s Jihoafrickou republikou, tak si můžeme fandit dál. Jak říkám, mic check 1-2 a jdeme si na to dát Svek Martin Fenin. Takovej prostě song pro útěchu. Co se dá dělat? Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou za Mikem. No a máme pátek a samozřejmě taky náš oblíbený komunikátor. To znamená, že teď tady čekám právě na tebe a na tvůj telefonát. No a to na číslo 210 32 30 30. A nebo mi posílej hlasovky, protože před náma je jeden track Location. No a hned potom už je to na tobě, spinere. Takže doufám, že už máš telefon v ruce, že už vytáčíš číslo. No a já se těším, co vybereš. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Jirka. Čau Jirko.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, ty ses dovolal. Jsem hrozně ráda, že jsme tady teď spolu ve vysílání. Na druhou stranu, teda bohužel zrovna za těchto ranních okolností. Tak co říkáš na dnešní výsledek fotbalu?
2: Ale asi zasloužená prohra podle mýho, protože ten náš fotbal není takovej, jaký by asi na týhletí akci měl být.
1: Ale víš co, Jirko, já musím třeba říct, že bych řekla, že velký podíl na tom má třeba klidně i nedostatek spánku nebo jiný spánkový rytmus, víš, si říkám. Protože oni opravdu hráli ve 4 ráno našeho času.
2: To jo, ale oni tam už letěli s poměrně dost velkým předstihem, takže ten organismus si na to asi měl zvyknout už, nebo mohl. A tohle to je asi jakoby neomlouvá. Tam spíš jde o tu herní kvalitu, si myslím, že prostě nejsme tak na takový úrovni, prostě, jako jsou ty ostatní týmy. Ať si o něm myslí, kdo chce, co chce, prostě, ale mně to tak prostě přijde, no.
1: Jasně. Hele, víš co, asi to ještě ukáže i čas. Na druhou stranu si říkám, že tak či tak, po 20 letech se jako objevit zpátky na scéně, no tak nebyl to úplně nejsilnější start, ale možná nás to nakopne jako tým. Co ty na to?
2: Jako hele, určitě, jako je to úspěch prostě po x letech prostě jako se někam dostat na takovouhle prostě akci. Těm klukům to přeju jim i prostě úspěchy v tom fotbale, ale chce to prostě trošku víc do toho dát a to už prostě záleží na nich, no.
1: Hele, Jirko, možná, že oni potřebují tvoji osobní podporu, si říkám. Že ty bys to uměl pořádně tam jako udělat ten kotel, víš, na tom stadionu. A představ si, že teď jsem četla, že je tam prý ještě 180 tisíc volných míst.
2: Jo, to jsem taky něco zaslech, že to tam je trošičku propadá, co se týče říkám, že to nějak prokoučovali na to mistrovství.
1: No, je to
2: další prostě, no, je to prostě někde, kde prostě to asi teoreticky moc být nemělo, no, to mistrovství světa.
1: Jasně, no. Je to možná jedno s druhým. Ono, když tam člověk nemá pořádný kotel, tak před kým se má potom předvádět, že jo? Češi ve 4 ráno, většina spí. Ty jsi koukal, anebo víš výsledky?
2: První půlku jsem nestih, ale na druhou jsem koukal. Z začátku dobrý, byl jsem natěšený. Pak se prostě ukázala prostě herní kvalita, soupeřež byla větší a bylo vymalováno.
1: A bylo vymalováno. Ale Jirko, víš co? Já mega cením, že jsi srdcař a že jsi se podíval na tu druhou půlku. To je jako respekt. Jo, fakt dobrý. No tak Jirko, prosím tě, pojď nám tady teďkon rozjet to páteční dopoledne. Co si necháme zahrát?
2: Hele, tak dáme Dolara a Prahu a bude to pro restart tý naší reprezentace a věřím, že ty kluky z jaru porazíme a ta šance na postup tam ještě bude velká.
1: Jasně, dobře, tak posíláme podporu a pouštím. Měj se krásně, Jirko, ahoj, hezký víkend.
2: Díky moc, hezký pátek, ahoj.
1: Dík, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Ostravě v ulici Bohumínská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 337. kilometru ve směru na Ostravu, v okolí Velkých Albrechtic. No a co se týče Prahy, tak tady je nehoda na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru na Ruzyň D7, a to u Evropské, vlastně při nájezdu z Evropské směrem na D7. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej, a to na číslo 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Rádio Spin.

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už Vašek. Čau Vašku.
2: Tady!
1: Čau! Krásný tady! Dobrý ráno! Vašku, ty máš dneska takovou dobrou náladu, to je krásný.
2: Má to ze mě zahřít, ale jiskra, kam už nejde, je to Schwarzenera.
1: Normálně musím ti říct, ano, že ty záříš úplně i přes ten mikrofon.

0: je to úplně jako cítit, že jsi úplně nabitej energií. Je to nádherný.
1: Já to fajn, to tajto, no.
0: Ty se těšíš nějak na víkend, Vašku, asi, viď? Plánuješ něco?
1: Ale kdo mi pronajme koně. Jo.
0: Wow.
1: Takže možná půjdu na projížďku na koně.
0: Hezký.
1: Tam za nějakou prácičku ještě, nějakou prácičku doma. A mě bych uklidit, jako jo.
0: Jo.
1: Takže jako je děštivo, je hnusně, že jo, známe to všichni, že jo. To máš dělat.
0: No takhle, Vašku, musím říct, že to zní úplně pohádkově. Ty budeš princ na bílém koni, zároveň budeš skřítek pořádníček. Je to, budeš aspí, nejspíš někde na procházce v kouzelném lese. Máš takový pohádkový víkend, to zní parádně.
1: Vlastně
0: jsem ti to zabalila tady takhle.
1: To je 908, 310, 220, jo, volejte mi.
0: Prosím vás, není to pravda, ale Vašek se vymýšlí. To tady zase jako, Vašku, nešiř dezinformace, to zase rádio takovýhle věci ví. Prosím tě, pověz teďka, co si necháme zahrát.
1: Prosím tě, Vicky, jakož má dneska narozeniny,
0: wow.
1: Tak pro tebe, happy birthday a poté ještě ti popřá, protože Vicky to jako neřekla, má je tajná, tajná.
0: Vašku, Vašku, ty seš prankster, tak jenom aby jí tam řekla.
1: Samozřejmě. To pravda.
0: Ne, ale víš co, přesně jak jsi říkal, slavit by člověk měl v podstatě každý den, vždycky je fajn, když má člověk co slavit, ale abych řekla na svoji obhajobu, zrovna dneska narozeniny nemám, ale víš co, ten kus dortu, ten si klidně odpoledne zandám. Takže měj se krásně, hezký víkend, Vašku, čau. Čau, Radio Spin.

dopoledne Vicky tady s tebou. No a samozřejmě i v příští hoďce máme komunikátor. To znamená, že hraju tracky podle tebe. Těším se, co mi tady přistane, co si spolu zahrajeme takhle při tom pátku pátečku. No a taky ti prozradím teď, co spolu probereme. Protože v příští hodině se pověnujeme zpátky jemu. Jemu, a.k.a. dříve Káňovi Westovi. Protože vlastně poslední zprávy byly, že nám hrozilo, že tady zakempí, že tady bude mít svůj koncert v červenci. No a jak to celé dopadlo, tak to ti povím už za tři tracky. Jinak ti samozřejmě připomínám, že stále probíhá naše top stovka největších CZSK hitů všech dob. To znamená, že stále můžeš hlasovat, ano, a to až do příští neděle, do 21.6. Takže rozhodně vytáhni svůj telefon, naklikej tam stránky Rádia Spin, máš tři hlasy, no a posílej svoje favority v žebříčku směrem nahoru. Těším se, jak to celý dopadne. Teď ještě počasí. Ty bláho, mě úplně přeskočil hlas, tak to jsem nečekala. Tak vidíte to, někdo je prostě nachlazený, někdo mutuje, já nevím, co z toho. Každopádně momentálně mám 13 stupňů Celsia v Praze a zataženo. Převážně by mělo i pršet, a to v celé republice. No a dnešní maxima budou na nějakých 16. Čekej, že západ a střed Česka bude jednoduše pršet, no a vypadá to, že jedině na východě Morava bude ušetřena, tam má být až 18 stupňů a polojasno, takže všichni hurá, chuč, ať prásknou do koní a frčej směrem na Morávu a na Vinice.

0: se hraje v Německu.
1: Čau, tady Řezník a právě posloucháš Rádio Spin.
2: Československá scéna Rádio Spin. Party, niche, niche,

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám pro tebe novinku. Americký rapper je, a.k.a. dříve Kanye West, měl podle posledních informací vystoupit 25. července na závodišti v Chuchli. Ano, tady u nás v Praze. Ale nakonec z toho nic nebude. A podle nových informací je koncert zrušený a já jsem jako hurá! Jeho vystoupení totiž už dřív kritizovali členové vedení Prahy, no a to kvůli jeho předešlým nenávistným komentářům. A já říkám, já tady u nás v Praze a celkově v České republice nechci žádnýho hejtra. Jako opravdu jsem ráda, že ho tady nebudeme ofiko hostit, no a na druhou stranu pro jeho, jako on už Prahu viděl, jo, což dokládají i jeho videoklipy z centra Prahy, a to k jeho songu Runway a taky No Church in the Wild z roku 2012. No a potom už mu teda totálně přeplo. No tak já vzkazuju, je, Káňo, vytáhni si albíčko, dej si k tomu kafíčko, zavzpomínej na krásy Prahy s fotografií, no a nech to u těch fotek, jo, prostě hejtra sem do Prahy, no no. Zavzpomínej na to, jaký jsi byl pražský turista. Radio Spin.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město. Rozjebat se jak zvěra. Hey.

června od 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Oh no.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě triky na přání. A pokud zrovna nemáš čas třeba telefonovat, a to na číslo 210 32 30 30, tak mi můžeš poslat hlasovku i jako tady Moonroot.
2: Čau Vicky, tady Moonroot. Můžeme dát duo Damage od Snowda Product a Krize Kalika? To by bylo super, dlouho jsem to neslyšel. Hezký pátek, užívej, čau.
1: Díky moc za vzkaz, Moonroote, přeju ti krásný pátek. No a bohužel zrovna track Damage tady nemám, ale přijde mi skvělý, že tady máme reperku Snowda Product, tak dejme si track od ní. Díky moc, měj se krásně, Radio Spin.

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.
2: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricate streams and the microwave memes. It's

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už zase mám nostalgickou a vzpomínám na úterý, kdy jsme měli další výjezd našeho spin komisaře Repa Matyho, který teda jel do Čáslavy, no a tam zjistil, že spinner, který ho měl zkontrolovat, není na svém místě, nebyl u svého rádia, zrovna tou dobou popojížděl někde ve Vídni, no a bohužel pravidla jsou pravidla, když nemůže Maty zkontrolovat spinnera, jestli opravdu poslouchá naše rádio, tak odměna ho minula. Takže potom Maty ještě přijel zpátky do Prahy, no a tady zkontroloval dalšího spinnera, Honzu. No a jak to celý dopadlo?
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
2: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
0: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
2: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
0: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš. Tak to musím říct, že opravdu Honza si Tigry zasloužil. Zasloužil si vlastně tričko Tiger. No a ty, spinnere, ty si taky můžeš zasloužit naše ceny. Stačí, když budeš pravidelně poslouchat naše rádio a budeš připravený. No a to na program@radiospin.cz, kam nám napíšeš jméno, příjmení, telefon a adresu, kde nás posloucháš. No a já už se těším, kam Maty vyrazí zase v úterý. Let's go! Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Mostě, a to v ulici Jiřího z Poděbrad. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nově nehodu na D3 na 100 kilometru ve směru na České Budějovice. Je tady neprůjezdná zpevněná krajnice, a to v okolí Řípece. Teď už jsem v Praze, no a tady máme nehodu na Barandáku, a to směrem na jižní spojku. Čekej tady rozhodně zdržení. No a nehoda je taky v ulici Antala Staška, a to u ulice Krč. To je ode mě z dopravy vše a pokud i ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30, však to znáš, anebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin, tvoje

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Skills.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zazněl Buka a jeho strach. No a já bych ráda řekla, že mám novinku pro tebe, protože Buka už nám začíná týzovat letní merch. Dokonce nechal

0: se přímo takhle slyšet na Instagramu, napsal na svůj příspěvek, bude letní buka merch, až bude léto, jakože buka summer drop, chápeš, třeba v červenci, já nevím, nemám termín, ale bude. A to je důležitá zpráva, sice nemá termín, ale bude to. Takže já už se nemůžu dočkat, jsem fakt zvědavá, co to bude. Jestli to bude nějaký jako cyklistický dres třeba, nebo nějaká speciální helma prostě a na tom napsaný buka. Nebo já nevím, ale čekám tam něco s tím kolem teda. Nebo třeba to bude nějaká ta sportovní flaška. No nic, musíme se nechat překvapit, myslím si, že všichni sportovci zajásají. No a teď už bych ti ráda připomněla, že samozřejmě stále probíhá hlasování do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob. No a já už ti říkám, doufám, že teď seš někde na benzínce, v kanclu, doma. Každopádně, že máš u sebe telefon, no a teď přímo se mnou pojď otevřít naši apku Rádia Spin. Teď jsem ji otevřela, tady máš napsaný komunikátor na rádiu Spin, Viktorie právě teď vysílá. No a když se podíváš na spodní lištu, tak tam jsou novinky v takovém megafonku, na to klikneš. Potom se podíváš na příspěvky a tady je takový ten růžovej 100 největších hitů CZSK scény všech dob, tak to tam hodíš. A jakmile si na to klikneš a sjedeš dolů, tak tady máš, pokud si teď v apce a chceš hlasovat, klikni sem. Klikneš sem a pak už je to jednoduchý, máš 3 hlasy na den, takže jsem zvědavá, komu to dneska dáš. Já ti teda řeknu, že jsem se podívala, a ještě se mi to načítá, ještě jsem se nic nepodívala, každopádně hned jak se mi to načte, tak ti dám vědět, že a už to tady mám. Že máme tady tu stovku, no a já jsem se dneska rozjela ve velkým a řekla jsem si, že to dám svišťům. Na golfovém hřišti svišti, na golfovém hřišti svišti, na golfovém hřišti, my nebereme zajatce, tím si buďte jistí. Takže za mě ten old school rozhodně od Chaosu si to zaslouží a dávám mu hlas, potom mám taky de facto, dávám hip-hop. Soutěž není zvědavý na znalce, je to životní styl, spojuje hlavu, ramena, kolena, palce. Hlavu, ramena, kolena, palce, spojuje hip-hop podle de facto, no a já tomu dávám like. No a potom jsem dala Paulieho Garanda a moji prostě songu, kterou mám ráda, která mě vždycky dojme, a to Kotvím. Kotvím tam, kde píšu svoji story, kotvím tam, kde se nepřehlíbou přes ty hory, kotvím zátoce, kde lezu do skály, jak do sínory. Takže já už mám na dnešek vyčerpáno, olajkováno, ale tebe to ještě čeká, tak doufám, že už se rozhlížíš, komu to dneska hodíš. No a zítra se zase potkáme tady u dalšího hlasování, aspoň virtuálně, Radio Spin. A ještě počasí, řeknu ti, jak máme venku. Momentálně je v Praze 14 stupňů Celsia a zataženo, ale pod tím jsou nějaký paprsky, jo? Nevím, co to znamená. Ve zbytku republiky až 17 stupňů a vypadá to, že teď by nikde nemělo pršet. Ale tak to říkám já jsem taková fufurosnička, že jo. Každopádně odpoledne se nám to trošku zkazí, to bude kolem 16 stupňů, no a v Praze tam bude pršet, ve zbytku republiky jak by smet, jenom Morava vypadá, že bude ušetřena. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já tady mám pro tebe tip na sobotní večer, kam vyrazit, pokud zůstáváš totiž v Praze a nechystáš se nikam mimo, tak tady mám dneska tip pro tebe na pražskou muzejní noc. Ano, ta proběhne už 13.6., začne vlastně kolem 19 hodin, vždycky to znamená, že jsou otevřený různý instituce napříč Prahou, většinou nějaké galerijní prostory a je tam skvělý zajímavý program, takže pokud nevíš, kam vyrazit a chtěl by si se schovat někde vevnitř, tak doporučuji dorazit právě tam. Mělo by tam být na 60 expozic, takže určitě doporučuji mrknout na stránky. Každopádně, co jsem tak pomrkla já a co doporučuji za sebe, tak je tady Zlomek sekundy, což je výstava českých fotografií a to z vlastně ze sportovních akcí. To znamená, že tam jsou různé atletické soutěže, ale viděla jsem tam i vítěznou fotku z hokeje. Hele, vypadá to vážně zábavně, jsou to ty výherní fotky, je to ve Fragment Gallery a vstup je samozřejmě zdarma, jako ostatně na všechno, co ten večer zažiješ. Jinak dál mě pobavila městská knihovna v Praze, kde budou deskohrádky, takže pro všechny, kdo je stejně jako já obrovský milovník všech her, tak tam si můžeš vyzkoušet ty nejčerstvější novinky a budeš k tomu mít i zkušenýho lektora, což za mě teda výhra. No a pozor, je tady něco i pro zamilované. Petřínská věž totiž taky otevře. No a představa to, že romanticky koukáš na ty výhledy po Praze a to od 7 až do půlnoci a zase zadarmo. No tak nekup to. Hele, to je podle mě nejlepší výsledek prostě rande za DAX a takováhle romantika. Zároveň si můžeš projít i zrcadlový bludiště, což teda je za mě docela zábavný. Jinak vypadá to opravdu nabitě celý ten program, ani bych to tady všechno nestačila říct. Každopádně, co mě zaujalo, je videomapping na Florenci, protože od 10 večer budeš moct sledovat AI vytvořený vlastně mapping na té hlavní budově vlastně na Florenci, tak určitě doporučuju. Myslím si, že uvidíš muzeum zase v úplně jiném hávu. Bude to zábava. Tak co? Uvidíme se v sobotu večer. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě tracky podle tebe, takže neváhej a volej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a já už tady mám vzkaz od Petra.
2: Čau Vicky, tady Petr, tak jestli můžu, já si dám dneska Hectora number one, tak se měj, pa.
1: Dobře, díky Petře, já bych ještě teda ráda dodala, že ptáčci zpívali, že prý si ještě dneska nehlasoval do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob, ale právě number one od Hectora tam je, takže Petře, doufám, že už koukáš na svůj počítač, už to tam klikáš, ať ten Hector vstoupá směrem vzhůru. No a pro tebe, spinere, pokud chceš Hectora vidět v top nahoře třeba desítce, vidíte, třeba pětce, takhle to může být number one, víš co? Tak vždyť máme Hectora, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Máme nehodu na D35 na 238. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí Loštice. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Černokostelecký, a to směrem z města, takže rozhodně tam čekej hustší provoz. No a nehoda je taky na Patočkově. No a potom v ulici na Ořechovce. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se Spinnerama na čísle 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automotorsport.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám teďka na drátě našeho spinnera Michala. Čau Michale.
2: Dobré poledne, ahoj.
1: Krásné dobré poledne, Michale, tak prosím tě, mě by zajímalo, už jsi dneska hlasoval do naší top stovky?
2: Já právě, jako každý den.
1: No tak ty seš úplně vzornej, tak prosím tě, a pochlubíš se, koho jsi dál dneska?
2: Hele, dneska tam zahučel Kontrafakt a Era.
1: Yes.
2: Potom jsem tam házel, co to bylo? Ježišmarja, ty jsi mě zaskočila, já už jsem to tam házel a ráno totiž. Určitě jsem tam dával Prago, ale už nevím jak, protože my jsme byli včera na tom koncertě, tak to byl ještě takový dokup. Tak jsem mu to tam rovnou plesknul.
1: Tak to je podobě. Pecka. To je super. Je, počkej, Michale, tak to, víš co, já tě tady z toho neskouším, je vidět, že ty jsi opravdu vzornej, nejvzornější, i díky tomu, že jsi to házel hned ráno, takže už si nepamatuješ čistá hlava, aby si zítra mohl znova hlasovat, tak ale mě teďko zajímá, jaký byl koncert. Povídej, jaký byl koncert,
2: paráda,
1: Kato?
2: Paráda, hrygráče nesklamali a taky ne, no, s jeho zapomínáním textu.
1: No ale tak on tam vlastně představil to svoje nové album Nekorektum, ne?
2: Je to tak, je to tak. Zaznělo spoustu songů z toho alba.
1: No a

0: takže super partočka.
1: Krásný, no tak to je paráda. No tak jsem ráda, že jste si to tam užili takhle. A teď už dáme track na přání. Tak co to bude?
0: Jasně, tak dneska bych tam hodil třeba Tam doma bohatý.
1: Jasnačka, mám to tady. A pro koho zahrajem?
0: Ale pro všechny, co už mají, co skončili, nebo co už mají volno a vydávají se tým víkendu.
1: Hezky. Takže Michale, to je i tvůj případ?
0: Je to tak.
1: Ty bláho, no dobře, tak užívej krásný víkend, měj se hezky a ahoj, víkend, Radio Spin. Čau.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a za chviličku už nám začíná poslední hoďka našeho společného předvíkendového komunikátoru. Tak já doufám, že už máš rozmyšleno, jaký track si necháš zahrát, protože tady stále čekám, co mi přistane od tebe, a to na čísle 210 32 30 30, anebo že mi pošleš hlasovku, abych to mohla hodit do éteru. Díky moc, no a teď si ještě

0: řekneme, jaký máme počasí. Tak momentálně máme v Praze hroznou zimu, máme kolem 14 stupňů Celsia zataženo, dost možná bude za chvilku pršet, dnešní maximální teploty budou kolem 16 a lejt v podstatě bude v celé republice, až teda na Moravu, tam je to dobrý, na Vinicích se nám možná lehce rozsvítí sluníčko. Jinak když se podívám ještě na zítřek, tak tam už bude lejt v podstatě v celé republice, ale dobrá zpráva je, bude kolem 21 stupňů až 23, takže cítím lehké zlepšení, otepluje se. Spin Radio.
1: Klub Wasabi Znojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu, Koukr a P4T. Tento pátek Znojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

Posloucháš Radio Spin, no a taky poslední hoďku komunikátoru s Vicky. No a já tady pro tebe mám teď takový kulinářský bizár. Na mumii jménem Odzi našli kvasinky. Ano, 5300 let ležel v Alpách na hranicích Rakouska a Itálie tenhle Odzi. Měl tam opravdu delší spánek než taková šípková růženka, řekla bych. No a teď ta zpráva pro všechny kuchtíky. Ano, přesně tak, míříme přesně tímto směrem kvasinky. Protože ty kvasinky, které na odzim našli, tak oni se rozhodli je tak jako rozmnožit a udělat z nich chleba. Fakt, máme tady nový kváskový chleba od Odziho, asi gold, but old, nebo možná bold and gold. Nevím, jak bych tenhle ten chleba nazvala, rozhodně mi dávej prosím tě vědět. Mimochodem, protože vlastně pivo je tekutý chleba, tak vědci se netají tím, že do budoucna hodlají z těhle Odziho kvasinek vytvořit taky pivo. Ty bláho, tak jak by se jmenoval tenhle ten pivovar? No, drsný. Podle mě něco jako pod ledovcem, nebo něco takového. Ledovcový kráter, já nevím. Nebo spal, až zledovatěl. Hele, já nevím. Hele, každopádně, pokud tebe napadá, jak by se mohl jmenovat takový chleba od Odziho, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Přijde Krakonoš do pekařství a říká, prosím půlku Šumavy. Radio Spin.

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin. It's okay, okay.

0: aplikace.
1: Je to tak, vzkaz mi totiž tady zanechala spinérka Kačí.
2: Ahoj Vicky, prosím o zahrání něco od Jackpota, bude to pro všechny, ať máme všichni krásný víkend. Děkuju, Kačí.
1: Jasně, Kačí, tak říkala jsem si, že když něco, tak dáváme Versace vibe, no a doufám, Kačí, že už si dneska hlasovala do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob, kde můžeš hlasovat právě na stránkách našeho rádia Spin, každý den 3 hlasy, protože právě Jackpot tam má rovnou 2 tracky, a to K nebi a právě tenhle Versace vibe. Tak si ho jdeme dát spolu. Krásný pátek, ahoj!

Hrajete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a před víkendem si tady ještě zopakujeme, co se nám dělo v rámci výjezdu Spin komisaře Repa Matyho v úterý. Tak Maty nakonec přijel zkontrolovat spinera Honzu.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
0: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
0: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš. Pokud chceš takovejhle adrenalin zažít na vlastní kůži a nechat se právě tady zkontrolovat naším spin komisařem Repem Matym, tak rozhodně neváhej a zapiš se na program@radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Spin aktivně posloucháš. No a pokud budeš stejný posluchač jako tady právě Honza, tak rozhodně Tigry tě neminou a nemine tě ani tričko Tigru. Za mě totálně super výhra, takže let's go! A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Brně, a to v ulici Hybešova, no a taky v Chebu, a to v ulici Pražská. Teď už se přesouvám na dálnice, tady vidím, že se to štosuje na D1 před Zručem nad Sázavou, směrem na Prahu, je tady 15 minut navíc, no a nehodu hlásí D35, to na 238. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí Loštice. Jinak hustý provoz je na D5, a to při příjezdu do Prahy. Zatím kolem 5 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu v ulici Mladoboleslavská, no a poskakuje nám Ječná. Čekej tady 4 minutky. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak dávej vědět. Díky.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: Ne.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a poslední song tady mám pro Holexe. Ahoj Holexi.
2: Čau, čau, hezký den
1: čau,
2: všem.
1: Čau. Tak prosím tě, já jsem hrozně ráda, že se ozýváš vlastně po delší době do éteru, protože ty máš teďkon, tvoje písnička by možná teďkon byla trošku něco jako Polámal se mraveneček, ví to celá obora teďka, tak já ti přeju prostě hlavně, aby si byl brzo zdravý, aby si měl rameno v pohodě. Ty jsi říkal, že jsi teďkon hodně doma, je to tak?
2: Ano, ano.
1: Aby si se nějak jako teda léčil, aby to bylo lepší. No tak mě by zajímalo, když máš teďkon ten čas doma, jak ho trávíš? Máš něco, co tě teď zaujalo? Nějaký koníček novej?
2: Hele, tak já se věnuju těm hotvilzákům, sbírám hotvilzautíčka, takže jsem si nějak dal dohromady sbírku a trošku si mi co protřídil, prodal, nakoupil zase nové, takže jsem se teď tady na tohle. Ale jinak jsem předělal byt, když jsem doma s tou jednou rukou.
1: Byt?
2: Ano.
1: Aha, takže ty jsi se pustil do čeho? Do malování pokoje?
2: No, celý byt jsem vymaloval, malé jsem sestavil pokojiček, ložnici, nové lino jsem natáhl.
1: Ty bláho, asi jednou rukou, tak to cením no, teda, klobouk dolů. Jako,
2: byl to boj, ale šlo to.
1: Hele, Holexi, musím teda říct, že na druhou stranu seš sice doma, ale zase si to tam krásně zvelebuješ, což je pěkný.
2: No, tak právě je zase něco zlé k něčemu dobré, víš, jak to je.
1: Rozumím. Tak je hezký, že i v tomhle hledáš to pozitivní a mimochodem teda jako teďkon jako tady tvůj autobiznis, to je jako hodně velká jízda. Jseš teďkon jako nějak rozjetej, že třeba hledáš nějaký jako speciální Hot Wheels auto, nebo prostě nakupuješ nějaký série?
2: No, tak ono záleží právě. No, já něco už mám, já mám asi přes 800 kousků, takže spíš doplňuju, hledám, co nemám a zajímavé kousky některé, no.
1: Hele, my máme doma pár zajímavých kousků. Takový ty bez pneumatik. Brácha totiž vždycky všem těm Hot Wheels autíčkům sundaval ty pneumatiky, říkal tomu autoservis.
2: Jo, tak
1: a máme brankoviště.
2: To si asi pleteš, protože Hot Wheels zákům gumy sundávat nejdou. Vždy.
1: Nejdou? Tak ne, co jsem si spletla s jinýma autíčkama, tak promiň.
2: Hot Wheels jsou takové ty malinké v tom obalu.
1: No ale ano, to bylo, to jsou takový ty maličký, my jsme na to měli i ten koberec a potom takový ty dráhy, že jo, jak se v tom
2: jo,
1: jezdilo.
2: Tak to spíš bylo od Matchboxu nebo tak, ale v pohodě.
1: Je to možný, tak promiň. No tak nic, chtěla jsem prostě tady zaflexit s naším skromným vrakovištěm doma, ale tak dobře, Holexi, chápu.
2: A chytrej Holex musí to všechno.
1: Ty se nenechal prostě tady podobným prodavačkou Vicky ošálit takzvaně.
2: Jo, tak já jsem do toho magor, já mám ještě větší modely a ty zase upravuju pro podle lidí, jako jsem tam jsem upravoval, jak chtěli podle svých aut a takové věci, takže.
1: To je fakt cool, takže děláš i jako custom vlastně jakoby modely.
2: Přesně, jako přesně.
1: Hustý. Hele, tak Holexi, já ti teda ještě jednou přeju, aby už bylo jenom líp s tím ramenem a musím říct, že teda na druhou stranu to zase přineslo spoustu jako jiných příležitostí a vlastně radosti. Aspoň no, něco, že seš doma.
2: Hele, tak, no už by to chtělo ven, bo se tady zblázním.
1: Dobře, tak v tom případě teď si dáme track, který věřím, že tě úplně nabudí a tvoje tělo přesvědčí, že už je na čase se uzdravit. Co to bude?
2: A doufám, že už nebude žádné ťuk, dobrý den, tady problémek. Problémy už nechci, chci být jenom šťastnej.
1: Ok, takže žádný problémy, pouze štěstí a dáme si teďkon buku se zutem DMG. Let's go. Pro tebe, Tomáši. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady vítám Zuzku, čau.
1: Ahoj Vicky.
0: Ahoj. Tak tady máme zase ženské okénko, naše Beyoncé, tak zase září tady do éteru, já mám vždycky radost.
1: Já taky.
0: Že jo, je to hrozně hezké. No taky já jsem se tě chtěla zeptat, Zuzko, jestli už jsi dneska hlasovala do top stovky největších CZSK hitů všech dob.
1: Dneska ne, ale když jsem tady byla ve středu a právě mluvila jsem o tom, tak jsem hlasovala.
0: Oh, ty jsi hlasovala přímo živě.
1: No jako říkala jsem, že hlasu, ano, přesně.
0: Jo, tak to je pěkný teda. No a pamatuješ si třeba aspoň jednoho, koho si dávala?
1: Určitě Vodopády.
0: Yes, od Chaosu.
1: A Ektora, a ten tam má Bars, myslím.
0: Yes, něco má Bars.
1: Tak to jsem klikala, ano, přesně.
0: Hezký. No, tak to máš skvělý výběry, to znamená, že je vidět, koho Zuzka chce poslat nahoru. No a Spinnere, teď je to samozřejmě na tobě, koho ty chceš taky poslat nahoru. Tak rozhodně neváhej a házej tam ty hlasy přímo na stránky našeho rádia Spin. No a Zuzko, já bych ještě ráda vlastně jakoby připomněla, že v sobotu bude probíhat Elbow Fest.
1: Ano.
0: A to v Lokti. Yeah. No a kdo tam je? Máme tam Refua, Jaroslava Olaha, Gintera, Soulsane.
1: Nabité.
0: Je to prostě nabité, přesně tak.
1: Je
0: a bude
1: to
0: tam Robo Hype Man, bude to fakt jízda. Takže mohl si soutěžit o lístky právě tady na rádiu Spin. Dneska už sice ne, ale máš možnost určitě ještě vyrazit na tuhle skvělou akci. Myslím si, že takový jako středověký vibe, ale jakoby s totálně najetou hudbou.
1: No to bude hrozně dobrý, podle mě.
0: To bude totální party.
1: No to bude, no.
0: Takže rozhodně je sobota, píš si do diáře, máš to v lokti, bude to paráda. Jak říká Hector, loket z okna.
1: Přesně.
0: No tak Zuzko, prosím tě, co ty dneska, co budeš řešit, co bude náplní?
1: Dneska bude náplní hlavně Pátračka, moje premiéra s Pátračkou.
0: Páteční Pátračka se Zuzkou.
1: Ano, takže já budu dneska paní Holmesová a uvidíme, jaký to bude. No a potom budeme řešit nějaký témata, co jsem si našla o vztazích. Asi to tak vypadá.
0: Dneska bude vztahové okénko.
1: Dneska bude vztahové okénko.
0: No tak to jsem zvědavá.
1: Ano.
0: Dobře. Takže nejdřív bude paní Holmesová a potom bude vztahové okénko. No a v rámci paní Holmesové se bude soutěžit o lístky, že?
1: Ano, off season. Opět.
0: Takže off season. No v tom případě teda Spinnere, bejtevou bych neváhala, vzala bych si taky svoji lupu, nasadila takovou tu čepku Holmesovskou. A vyrazila pátrat společně se Zuzkou. No tak za chviličku už to vypukne tady, já ti ještě řeknu, jaký je počasí. Ty bláho, no tak já slyším normálně hromy, blesky, ale určitě to není tak dramatický, jak se tváří můj bed. Máme 13 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky dokonce až 18, a to teda hlavně tady hned až úplně na východě Moravy. Dobře, tak dneska maximální teploty opravdu kolem té 18, s tím, že čekej, že většinu České republiky pokrývá deštěvé přehánky. Když se podívám na zítřek, tak bude tak jako polojasno, občasně někde trošičku sprchne, každopádně čekej teploty až kolem 23 stupňů. To za mě docela jde. No tak měj se krásně, užij si víkend. Ten je totiž opravdu nabitej. No a já se budu těšit zase v pondělí. Ahoj!

0: Je jedna hodina a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou dneska Zuzka, já ti přeju krásný, dobrý odpoledne, jak jsi všimla, tak jsem tady dneska za Jirku, máme 12. června, něco málo po jedné hodině, svátek mají Antonie, takže všem Antoním přeji krásný den, vám všem spinnerům samozřejmě taky. No a co nás dneska čeká, já to nebudu zdržovat, jak jsem říkala, tak si dneska poprvé zahraju na paní Holmesovou a budeme pátrat po rapové desce, tak držte palce mě a já budu držet palce vám, abyste to uhádli, protože soutěžíme pořád o dva lístky na off-season. Dále jsem si pro tebe připravila nějaký zajímavý témata, třeba probereme design skafandru a teď taky ti připomínám, že pořád můžeš hlasovat v top 100 hitů na stránkách Rádia Spin nebo dokonce i v naší apce. Tak si laď Rádio Spin, ať ti z mého vysílání nic neuteče, s tebou Zuzka.

8 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob exkluzivně v éteru

Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a jak jsem dneska jela do rádia, tak jsem tak klasicky scrollovala na Instagramu, kdo to nedělá, a zaujal mě takový příspěvek, kde bylo napsaný Prada a skafandry a říkala jsem si, co to je za blbost. A ona to úplně blbost není, protože značka Prada bude doopravdy navrhovat nové skafandry pro NASA, pro kosmonauty. A já jsem na to zvědavá, protože pevně věřím, že ty skafandry budou nejen funkční, ale taky designové. Prostě si, ne, mě to přijde strašně vtipný, představte si, že ten skafandr bude mít třeba leopardí vzor, no jo, nebo zebří vzor, nebo prostě něco takového, nebo nějaký puntíky to bude mít, jelikož puntíky jsou teďka trendy, nebo to bude taková ta jako sky blue barva, která je teď taky trendy. Prostě si představte tu partičku vystylovaných kosmonautů. Já si myslím, že to tak nebude, jo, ale byla by to mega sranda, jakože fakt by se mi to moc líbilo. Takže žádný ďábel nosí Pradu, ale vesmír nosí Pradu.

Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka a tohle je tvoje připomínka, že stále můžeš hlasovat v top 100 hitů Radia Spin. Najď si jednoduše na stránky Radia Spin a využij tam své 3 hlasy, a nebo taky můžeš hlasovat přes naši apku, kde si najedeš na novinky, potom klikneš na hlasování top 100 hits, sjedeš dolů a přes jeden klik se dostaneš k hlasování. Tak honem, ať to stihneš. Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 169. kilometru ve směru na Prahu je nehoda 2 nákladňáků. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 0. dálnici na 22. kilometru ve směru na D1 jsou 2 havarovaná vozidla. No a na D35 na 269. kilometru ve směru na Hradec Králové je nehoda nákladňáku, takže tam dávej velký pozor. Co se týče regionu, tak v ulici u Sokolovny v Ostravě máme nehodu. No a v Praze v ulici Skakunů v Most je nehoda 2 aut, jinak centrum, tam máme seklou legerku Vlzonku, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, dáváš si Radio Spin, s tebou Zuzka. Automoto Spin, tvoje

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tady mám už hlasovku od Jandy.
1: Ahoj Zuzi, můžeš prosím tě nechat zahrát bráchovi písničku od Gefrau Potrvá? Díky moc.
0: Není zač, dávám tam Gefrau Potrvá, užijte si track.

0: čau. Teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling around the city and we hide behind the tents. Up the benzo, got the swisher out the window, then we dip.
1: Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 12. června něco málo před 2. odpoledne. Pokud jste v práci, tak ještě chvilku vydržte, protože už je pátek a čeká nás všechny společně víkend, který bude krásný, protože bude i hezčí počasí než dneska. No, nás v další hodině čeká páteční pátračka a moje premiéra jakožto paní Holmesové, tak si to nenech ujít, najdi si lupu, nažev mozkové závity a za chvilku půjdeme na to. Spoiler, myslím si, že to není dneska těžký, protože chci, aby někdo z vás vyhrál 2 lístky na off-season, který už je zítra, je to festival na výstavišti a chci, abyste to někdo vyhrál a šel si zítra užít festiáček. Ale ještě předtím vším si dáme počásko. Máme 15 stupňů a místy je déšť, není to nic hrozného, ale mrholí nám tak střídavě, žádnej velký déšť nás ale nečeká. Ta teplota nebude dneska lepší, ale jak jsem říkala, tak zítra bude lepší, to nás čeká až 23 stupňů, což je za mě úplnej banger. Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou budeme muset najít, a dneska soutěžíme o dva lístky na festival Off Season, který je už zítra, startuje páteční pátračka tady na Radio Spin. Takže opět se hledá rapová deska, kterou společně budeme muset najít. Měly by nám pomoct indicie, které tady mám v obálkách, a já je budu, jak jste zvyklí, postupně otevírat, tak uvidíme, co nám indicie řeknou, takže jdeme na to. První indicie. První obálka nám prozradila, že je deska z roku 2024, takže jdeme dál. Deska obsahuje 12 zvukových stop. Jdeme dál. No a další obálka nám říká, že rapper, který má tuhle desku na svědomí, žije v Česku, ale nemá české kořeny. Takže ještě jednou pro opakování. Deska je z roku 2024, má 12 zvukových stop a rapper, který má na svědomí, žije v Česku, ale nemá české kořeny. Já zatím vůbec netuším, která deska by to mohla být, ale pokud ty víš, tak si nahraj svoji výpověď do apky nebo volej sem přímo na komisařství paní Holmesové na číslo 210 32 30 30. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin a společně s tím páteční pátračku zatím víme, že pohřešovaná deska je z roku 2024, má 12 zvukových stop a rapper, který má na svědomí, žije v Česku, ale české kořeny nemá. A já už tady mám pár tipů a pustím vám jeden od jedné spinnerky.
1: Ahoj, není ten, koho hledáme, Marpo neboli Otakar Petřina?
0: Já už vám teďka prozradím, že o Marpa se nejedná, takže hledáme jiného rapera a jeho desku, takže si pojďme dát nápovědy. Mám tady obálku. A víme, že na albu se jako spolupachatel podílel třeba Robin Zoot nebo Dollar Prince a dokonce tady mám i jednu zvukovou nápovědu, takže vytahuju diktafon a jdeme na to.
2: Já jsem to nikdy takhle nebral, jako nikdy jsem nedal nohy na stůl, že bych si řekl tak a teď si můžu dovolit všechno.
0: Takže teď už je to jenom na vás, pokud máš tip, co by to mohlo být za desku a rapera, tak mi dej vědět na číslo 210 32 30 30 a nebo nahraj výpověď do naší mobil.

0: Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, máme tady páteční pátračku na Radio Spin v plném proudu a já vám zopakuju, co už teda z indicí víme, že má deska 12 zvukových stop, je z roku 2024, podílel se na ní třeba Robin Zub nebo Dollar Prince a já tu pro tebe mám nějaké další nápovědy, tak jdeme na ně. První tedy vytahuju přebal desky a na ní se nachází samotný rapper, který má desku na svědomí. Mám tady další obálku s indicí. Tenhle rapper vyprodal O2 Arenu a v současné době neplánuje žádné koncerty. No a tohle byly poslední nápovědy, takže mi já za malou chvíli prozradím správnou odpověď a možného výherce lístků na off-season. Pokud máš tipy, tak volej a nahrávej hlasovky do mobilní aplikace a já se těším, co si vypátral. Ještě se podíváme na dopravu. Na dálnici D1 na 169. kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou nákladňáků, neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na nulté dálnici na 22. kilometru ve směru na D1 jsou dvě havarovaná vozidla, tak tam dávej pozor, určitě tě tam čeká zdržení. Co se týče regionu, tak v ulici u Sokolovny v Ostravě máme nehodu. No a v Praze v ulici Skakunu v Most je nehoda dvou aut a v zasekané je centrum. Tam máme zasekanou Legerku, Vilzonku a Nuselák, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nás čeká komunikátor, tentokrát s hlasovkou od Dana.
1: Ahoj, jmenuji se Dan, chtěl bych zahrát od Kalina Safír a bude to pro všechny fanoušky Kalina.
0: A, takže i pro mě, já jsem fanoušek Kalina, takže dávám tam Safír, Dane.

0: Dáváš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka alias paní Holmesová, naše pátrační pátračka je u konce. Já jsem to zvládla a vy jste to nakonec taky zvládli. Zopakujeme si, jakou desku jsme dneska hledali, řeknu vám teďka všechny ty indicie. Ta deska má 12 zvukových stop, je z roku 2024, podílel se na ní třeba Robin Zub nebo Dollar Prince. Na přebalu desky se nachází samotný rapper, který má tuhle desku na svědomí. Ten rapper taky žije v České republice, ale nemá český kořeny. Vyprodal O2 arénu a v současné době neplánuje žádné velké koncerty. No a nejrychlejším detektivem a výhercem lístku se dneska stál Marty.
1: Jsem Marty a myslím si, že to je Sativa od Ektora.
0: Ano, Marty, máš pravdu, byla to, nebo je to Sativa od Ektora. Kromě Martyho, ale vaše odpovědi byly taky správné. Takže to máte v malíku a já Jirkovi musím říct, ať se na příště přichystá něco těžšího, protože prostě jste úplně rození detektivové. No, já ještě jednou gratuluju Martymu k výhře off-season lístků na zítřek. Užij si festival, Marty. A teď si dáme pár tracků z desky Sativa.

0: června, něco málo před 3 hodinou odpoledne. Víkend už se pomalu, ale jistě blíží čím dál blíže. Já už úplně se strašně těším zítra na sobotu a doufám, že vy taky. My jsme si v této hodině každopádně vypátrali desku Sativa od Ektora. V další hodině si povíme, jak hlasovat v naší anketě Top 100 hits a kde hlasovat. A samozřejmě, že nesmí chybět report z úterního výjezdu Matyho. Ale ještě předtím vším se mrknem na počásko. Co se týče počasí, tak se nějak nezlepšilo. Máme okolo 15 stupňů, místy máme déšť. Ten déšť není nějak hrozný, je to spíš takové mrholeníčko, občasné přeháňky. Ta teplota dneska nebude lepší, ale zítra ano. Já jsem říkala, prostě když přijde víkend, všecko je krásnější, i to počasí. Zítra bude až 23 stupňů, bude pršet, ale bude 23 stupňů a to prostě chceš takhle o sobotě hezky 23 stupňů. Mně se to teda líbí. Dáváš se rádio, Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Klub Wasabi z Nojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu Koukr a P4T tento pátek z Nojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt,

0: Jarda Oláh, Maniak, Koky a Soulsen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
1: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a i tohle úterý opět úřadoval ve spinkáře Spin komisař Rep alias Maty. První pokus jeho cesty vedl do Čáslavy, tam ale nenašel ani zaplé Radio Spin, ani Spine, ajajaj. To jsou mi věci. Vicky ale vyřešila situaci a vybrala náhradní adresu a tam už byl Maty mnohem úspěšnější. Tigry putovali přímo do Prahy a myslím si, pokud se nemýlím, že poprvé Tigry putovali do Prahy. Jak to probíhalo a jak věrnej spinner Honza je, si poslechni právě teďka z nahrávky.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal vypadat červováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
2: Tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
0: Vicky, lépe bych to neřekla. Honza je opravdu velmi, velmi věrný posluchač Rádia Spin. No pokud i ty chceš, aby Maty dorazil k tobě, tak se musíš přihlásit na program @radiospin.cz. Dáváš si Rádio Spin s tebou Zuzka.

Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a tohle je tvá další připomínka, že stále můžeš hlasovat v top 100 hitů Radia Spin. Minulý týden probíhaly nominace, tento týden se hlasuje. Určitě se ptáš, jak máš hlasovat. Je to úplně jednoduchý, já ti to vysvětlím. Jsou tu dva způsoby, buď naše webové stránky nebo aplikace. Takže si najeď na stránky Radia Spin a využij tam své tři hlasy, anebo hlasuj přes naší apku, kde si najedeš na novinky, potom klikneš na hlasování top 100 hits, sjedeš úplně dolů a přes jeden klik se dostaneš k hlasování. Takhle jednoduchý to je, tak honem hlasuj, protože jak jsem říkala Vicky na začátku mého vysílání, já už jsem své hlasy rozdala, takže ty je určitě rozdej taky. Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, tam je na D5 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Nehoda dvou vozidel a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak tam dávej pozor, čeká tě tam zdržení. Co se týče regionu v ulici u Táborská v Brně je nehoda tramvaje a auta, tak tam dávej pozor. No a v Praze v ulici Skakunu v Mostě nehoda dvou aut a jinak co se týče centra, tak tam máme seklou Legerku v Vlzongu, Nuselák, ulici Ječnou a Žitnou. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Dobrá

0: rychle.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah.

0: Vánoce.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já tady mám hlasovku od Matyho.
2: Já se jmenuji Matyáš Mrkáček a chci písničku Letnou a je to pro moji mamku.
1: Maty, posílám písničku Letnou i tobě, i mamince. Bývá.

Pin. Co nás v té hodině čeká? Jsou to tracky na přání a taky je dneska den růží a my se na ty růže malinko zaměříme, takže si na to určitě počkej, ale předtím vším si dáme ještě počásko. Co se týče počasí, tak máme kolem 14-15 stupňů. Místy nám mrholí, ale nemělo by to být žádný silný déšť. Ta teplota nebude dneska lepší, ale zítra ano. Zítra nás čeká 23 stupňů. To bylo z počasí vše, ladíš Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka. Spin Radio.

0: sladká jako květy, já jsem Spin a ten si naladím, protože co poslouchat vím.
1: Československá scéna, Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka. No a růže, to je symbol lásky, krásy, pohádek a dalších stovky sladkých věcí. Ale dneska je den růží, to jsem se dozvěděla před chvilkou, jo? A tak mě to zaujalo, že jsem si řekla, že se těm růžím trošku pověnujeme. Růže jsou sladké, ale jsou i hrozbou, jelikož růže mají trny. Takže hezky vypadají, ale zároveň jsou nebezpečné. Růže už jsou na planetě Zemi třeba 30 milionů let, to znamená, že déle než lidé. A za tuhle dobu si podle mě vybudovali prvenství mezi všema květinama. Mně se růže líbí, ale úplně upřímně mi moc nevoní. Každopádně bez růží by nebyl Valentín a láska a randíčka, fotky na sockách, kdy dostávají lidi od svých partnerů pugety se stovkami růží. No a mě by zajímalo, kolik růží pro vašeho partnera obsahoval váš puget? Fakt by mě to zajímalo, protože někdy ty čísla jsou úplně ukrutné a ty pugety nejdou ani zvednout, takže se ptám, kolik růží měl váš puget? Volej na hravý hlasovku s odpovědí.

7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně

0: My se bavíme o růžích tady na rádiu Spin s tebou, Zuzka, o růžích a jejich symbolice a já jsem se vás ptala na to, kolik růží obsahoval váš puget pro vaši drahou polovičku a já jsem našla, že největší kytice růží na světě podle Guinnessovy knihy rekordů obsahovala 156 940 růží. Vytvořilo ji nákupní centrum, nějaké Nordwest centrum ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. No, 156 940 růží, pohoda. Úplně, to vůbec není plýtvání. Ne. Tato kytice byla vystavena v roce 2005, měřila přibližně 26 metrů na délku, 6 metrů na šířku, 3 metry na výšku a vážila, a teď se podržte, přes 10 tun. Přes 10 tun. Mně se ale tady ozval Hans se svým pugetem.
1: Čau, tady Honza. Hele, teď jsem svý přítelkyni na její narozeniny dával 27 růží. Nevím, jestli je to moc, ale za mě si to zaslouží. Tak čau.
0: No já si myslím, že si to 100% zaslouží a stejně si myslím, že 10 tun by tvá slečna asi určitě neunesla. Nechci říkat, jako, že nemá sílu, ale 10 tun neuneseme asi nikdo. Takže 27 růží je krásný zlatý střed a já s 27 růžema naprosto souzním.

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin. La familia. Okay. Yeah.

0: Tvá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice na D5 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Jsou dvě havarovaná vozidla, neprůjezdný levý jízdní pruh. Co se týče regionu v ulici Táborská v Brně máme nehodu tramvaje a auta, dávej tam pozor. No a nehoda nákladňáku je taky v ulici Bohumínská v Ostravě. Pojďme mrknout do Prahy, na Vilzonce je nehoda dvou aut, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, zasekané je Nuselák, Legerka, taky ulice Ječná, Žitná, Ipák, celkově svítí docela dost červeně, tak tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 30 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: plať. Dobu pěn, tak carpe diem a hop na špek. Udělej si mě dle svýho gusta, žádný fast food. Jen ty máš ten recept. To jsem si zase zavařil.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spina.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Náš Rádio Spin na majku je s tebou, Zuzka, nás čeká poslední přání tohoto dne, tohoto pátku, zítra už nás čeká sobota, hudební víkend a já tady mám hlasovku od Janíka.
1: Ahoj, tady Janík, pustíš mi tam prosím od Hektora King Konga, děkuju, ahoj.
0: Pustím, protože dneska jsme hádali desku, v pátračce jsme měli album Sativa a Hektor tam má King Konga na prvním místě, takže si dáme King Konga.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 12. června a blíží se nám 5. hodina, to znamená konec mého vysílání, mého dnešního záskoku za Jirku. Myslím, že jsme to všechno zvládli, dokonce jsem si i zahrála na paní Holmesovou a uhádli jsme pátračku, dostali jste lístky, takže všechno dopadlo krásně, úžasně, nádherně. No a ode mě už je to asi všechno a mrkneme se spolu na počásko. Máme 15 stupňů, místy déšť, ten déšť není nic hroznýho, tak nám mrholí občasně jakoby přehánky. Ta teplota nebude dneska lepší, ale zítra ano, zítra nás čeká krásných 23 stupňů, takže bude krásnej, nádherný, úžasný víkend. To je ode mě už opravdu všecko, já se na tebe těším ne zítra, ale až v neděli, zítra mám volno, takže zítra se na tebe těší Krištof a Maty v hudebním víkendu z Bio. Takže to bude mega banger. Tak jo, mějte se krásně. Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc.

na Nissan.cz. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Spin. Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer. A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Paulí Garandem a jeho evolucí Haranta, track, který poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulí oslavil letos 20 let na scéně. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici, takže gratulace. Dneska už ale bohužel teda končí.
1: Nebylo mi lhostejný, když mě mír poví hrdinové pofuseli štít, čas obrusí ty hrany, pak je líp.
0: No a rozloučíme se i s Pragou Union a jejich trackem Nekorektum ze stejnojmenné desky, která nedávno vyšla. Prago tuhle desku vlastně včera pokřtili v Rígráčích. Dneska už tu track Nekorektum končí, ale z téhle desky tu ještě v hitparádě stále další pecky máme.
2: Jo, můžeš říct ne sexu, přibrat třeba 5 tun, svědčit klidně proti jeho bovým svědkům.
0: No a můžeme se na to teda rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Maniak a track z jeho desky Stream Tape. Je to track Vítězný oblouk, který se objevil na deluxe verzi. Maniak teda nejen, že za 10 dní stihnul udělat celou desku, a to live před zraky fanoušků, ale tam taky tam stihnul teda vyšvihnout deluxe verzi. A to si zaslouží opravdu klobouk dolů.

0: Hromada Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta. No a zanedlouho taky bude vycházet kniha, která bude mapovat 10 let historie labelu Million Plus. Teď už 11. Tady je track 2 Red Bully od Viktora Kala a Juli Koli. Zpívaná, příjemná pecka. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se spojuje teda s jedinou členkou labelu Rychlí kluci, s Juli Koli. Tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme nějaký jeho solovky.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Spin. Desátý místo, tady je i tenhle týden Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to už předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba taky na nový desce od Pasti, který teda nově teď vydávají pod labelem Ty nikdy. A Restovi musím říct, že to dalo zase jiný náboj a jinou flow, zní to opravdu dobře.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dvojce Řezník a Hades, dva dlouholetí labeloví kolegové přicházejí vlastně poprvé se společnou deskou. Bude to deska Drogstars, bude vycházet už koncem tohohle měsíce a my tu jako novinku máme první vlašťovku z téhle desky, která nese název právě taky Drogstars. Takže jdeme rovnou.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit z řady? Někdo, kdo se přišel bavit?

0: Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv teda Rook je na naší scéně už řadu let, tak je tohle jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool a tenhle track tě zaručeně rozejbe. Osmička, tady jsou Prago Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Nekorektum. Kato tady opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese velkou pozitivitu a taky hlubokou message. Celou jubilejní desátou desku Nekorektum najdeš už teď na všech streamovacích platformách. My si to jdeme užít teď v éteru, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je tenhle týden Smack a Bruce a jejich track Warriors, track vlastně z desky Smack One, kterou Smack vydal minulý týden. Smack taky oslavil s tímhle releasem taky svoje 40. kulatiny, takže je to i taková oslava, takovej dárek právě k jeho kulatým 40 letům. Takže posílám taky velký shoutout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je od Pragoholika, což je člověk, který tu už na naší scéně taky působí řadu let. Teď přichází s novinkou Halo tady Prago, Party Pecka, nebo možná bych spíš měl říct po Party Pecka. Takže si to jdeme společně vychutnat. Druhá dnešní novinka Halo tady Prago.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Spin.
1: Na šestém místě je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle svoji Karakoram etapu, která teda hodně vyčnívala, hodně se jí dařilo a stále daří. PTK tu dává spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Teď už pětka. Jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný tak dostal animovaný videoklip, který na chvíli teda byl stažený z YouTube, teď už ho tam ale opět najdeš. No a připomínám, že taky už příští, nebo ne příští měsíc, ale ještě závěrem tohohle měsíce, tak se můžeme těšit taky na novou desku od Řezníka, kterou teda udělal ve spolupráci s Hadesem a bude to deska Dog Stars, o který už jsme tady dneska společně mluvili. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Místo čtvrtý.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zněrsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tam novinku z minula, je to track Neklid od Pasti. Kluci z Pasti vydali nedávno album Fotr, a to pod labelem Ty nikdy. A právě na tracku Neklid z téhle desky se objevil i Rest. Dává mu to zase novej náboj, novou flow, za mě super.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2023, kdy Pragoholik vydal track Jedou sem Benga, track pojednávající o strastech na house party. Pragoholik je taková stálice tady na naší scéně, neústupně tvoří a jede dál, i přesto, že se mu třeba nedostává tolik pozornosti, kolik by chtěl. Každopádně my jdeme rovnou na to, Jedou sem Benga ve Flashbacku na rádiu.

0: známý holky.
1: Tak tohle byl track Jedou sem Benga ve flashbacku na rádiu Spin. No a teď už bronzová pozice, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album narvaný boombepovýma peckama, takže je určitě něco pro milovníky staré školy. Myslím si, že tady se to opravdu hezky povedlo.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

stát. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se ruchva děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se ruchva děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer

Stříbrná pozice, tu si stále drží Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc, je to track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu velká pecka, nemůžu se dočkat, až dostaneme celý ten projekt pohromadě. No a teď už vítěz, tím se tentokrát stávají Praga Union s trackem Hledá se Rým. Tady se objevil i Paulie Garant, Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to začít tvořit vlastní hudbu. Takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radiospin. Peace.

0: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Lístky kupuj na SMS Ticket.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Klub Wasabi z Nojmo Kotkova 14. Právě tady zažiješ v pátek 12. června tu pravou rapovou party. Postarají se o to Koukr a P4T. Dvě celebrity českého rapu, Koukr a P4T. Tento pátek z Nojmo Wasabi. www.klubwasabi.cz.

0: Dobrý den, posaďte se. Jestli tady čtu správně, milá paní, tak vy hodně věcí dů. Dů zpěvačka, dů skladatelka, dů tanečnice, dů producentka, dů performerka, tohle všechno dů?
1: A dů.
0: A šlo by prosím vás, abyste pro Radio Spin dů i hudební víkend? Dů, dů?
1: A dů.
0: No tak dů, dohodnuto. Další hudební víkend je tady a na Radio Spin ho s tebou stráví Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: forete, slyšíš tam to? Nic neodloučí pan Pavlouči. Jo, jo, neodloučí pan Pavlouči. Sít nebo někdy, tam jsou dvojí zpustí. Pozor, toto vás se mi narazuje. Nešahem do toho refrénu. Máš to tam k***tí, vole, vždy, vole, neumějí, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřech nový. Český humor,

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Ready or

0: Radio.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: Kitchen Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město, tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležité zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty starosti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Jo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat
2: pro
1: nějaký...
2: Tebe.
1: Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá. Já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moji přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená. A takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
2: Takže, a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no, taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to, ve finále bylo to jednoduché. Je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň. A buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem sehal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil. A jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jako teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože se musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí, no. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří, takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemám představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže jasně. Pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků pro jejich stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tvém věku,
1: je to
2: nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě zná jako nějakýho trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě doteďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
2: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
1: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám já mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
2: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Ty jo, jak dej, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit nebo když jdu na kolo nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
2: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, kterýmu se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána a nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakých žánrů?
1: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojit vlastně dohromady a když narazím občas něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoň na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
2: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
2: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa, když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou. Ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát, mm-hmm. a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím. V rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no to, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly ty nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
2: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
1: Jo, jo.
2: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema a těma novýma písničkama. Mm-hmm. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
2: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako s tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Hele, u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkal jsem si, to bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech, takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
2: Kolikátej pokus třeba?
1: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
2: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že to je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
2: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. Mm-hmm. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
2: A neprozradíš zatím.
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? 5 hostů.
2: 5 hostů?
1: Velmi zajímavých, československá.
2: Dobře.
1: Taková směska.
2: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, jo, určitě, myslím si, že jo. Myslím si, že jo, a je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
2: Mm-hmm, dobře.
1: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
2: Jaký to je pocit?
1: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali důvěru, si myslím, pánové.
2: Velkou odpovědnost. Velkou. Taky. Jak se ti líbí vizuál apropo?
1: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
2: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
1: Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
2: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
2: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mi zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, je napadne automaticky.
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na Quiff jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce. Mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve barech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival Pokán, což je
2: hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15-letých dětí, kteří ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení kvifu. Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život. Jo? A nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
2: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli tu babecka, jako vy.
2: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tah na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
2: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designové věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
2: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že
1: ne,
2: to jenom nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale
2: těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různý umělci a designéři, ať už oděvní nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
2: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který chceš zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
1: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
2: Kongresák ti přijde hezký sál?
1: Něčím jo, fascinuje mě.
2: Ok, tak to je pro mě překvapení.
1: Jo?
2: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
1: Ani ty chodby tě, ani to...
2: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
2: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam si dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
1: nejsem... No a třeba Nová scéna.
2: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
1: Je to tak.
2: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten náš Paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
2: A tak to se děje, nebo
1: to
2: neděje?
1: Se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
2: Já teda musím říct, že kdykoliv přijdu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
2: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň, já když jsem tam fakt, já jsem milorok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň mě to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
2: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak děláš to už dost.
2: tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
2: Ok. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
2: Teď se tak zvážněl.
1: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle a zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíme do práce, to je náš všechno, samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsme nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tam ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
2: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, okej. Okay. Anette chystá show na 12. listopadu do U2 Univerza, jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali, okay. A budu fandit Češice. Okay. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60, 70, takže za vlastně necelý dva dny je to super.
2: Jak tě baví ten prostor U2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
2: Já vždycky bojuju trochu s U2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
2: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anette pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
2: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: To jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
2: Tak moc chodíš na koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by maglajs.
2: Jasně.
1: Ale ty jo, normálně teď úplně vyrazil dech.
2: Tak nevadí, to budeme pokračovat, když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop u nás nejenom.
2: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, okay. S kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
2: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc
1: dobře.
2: Jo,
1: myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojují to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký a jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
2: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, myslím, že let strana zahraniční televize by se...
1: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
2: Teď prostě. Už sebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba předal do playlistu?
1: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrou teď. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Protože to mě baví, baví mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
2: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Jo. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
1: Je to tak.
2: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
1: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
2: A kam by se chtěl podívat?
1: Tak klasická Itoška, jako... ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt, jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp. Mm-hmm. Včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko. My jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že mm-hmm. jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám... Víš, jako, že to není, že...
2: Že prostě vypnete.
1: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě okay. si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
2: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
1: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to můžu říct, protože to je rádio.
2: Tak to zkus říct.
1: Na Vejbu.
2: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
1: Je to fakt těžký. Jako.
2: Bude to lepší podle tebe?
1: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně to rozčiluje a... celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
2: Žijeme ve společnosti.
1: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak, než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
2: Stane jako. Se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
1: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
2: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
1: je
2: komu
1: to tak,
2: se třeba.
1: Je to tak, no... Ale tak it is what it is.
2: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
1: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, protože tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
2: A na pizzu.
1: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol a bude to super.
2: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.
1: Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Historical Air Show už visí ve vzduchu. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamická akrobatická show nejen Martina Šonky a přiletí i Gripeny. Den plný burácejících motorů, leteckého nadšení a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
4: Radio Spin.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin. Yeah!

0: Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Český underground.
1: Ein, zwei, drei, vier. Das Ade. Wir sind zurück. Jde da drin, už zase o Berlích, táhneme na Berlín, Prag bez Olmütz, jedu business.

ex to zná. Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Ryušku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin. Check my brizolit.

0: Čau, tady DJ Vich, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: One line flows, yeah, I got some of those.